0: Rádio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě vezmeme na pořádnou rockovou jízdu s kapelou 30 Seconds to Mars, která kombinuje energii, emoce a silné melodie v jeden nezapomenutelný zážitek. Jejich hudba je jako jízda na horské dráze, plná napětí, dramatu a síly, která tě nenechá v klidu. 30 Seconds to Mars jsou jako ten kámoš, který tě vždycky nakopne a vezme na dobrodružství, na které nezapomeneš. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože tady pro tebe máme další parádní hudební zážitky, které ti zvednou na

Tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

Zvuk, který tě nenechá v klidu. Jeho rytmy jsou jako jízda na horské dráze, která je zároveň hladká a plná překvapení. A jestli tě baví taneční hudba s pořádnou dávkou originality, Glockenbach je jasná volba. Tak nezapomeň zůstat naladěný, další novinky jsou jen na Rádiu Metropole.

po pláži s koktejlem v ruce. Plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto celý rok. Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska se koukneme na jednu dračici, co si říká Allegra Cole a umí s mixážním pultem hotový divy. Tahle DJka a producentka ti dožil napumpuje takovou energii, že budeš mít pocit, že se i tvůj gauč proměňuje v taneční parket. Její sety jsou jako jízda na horské dráze. Plné nečekaných zvratů, ale vždycky s perfektním groovem, který tě nenechá v klidu. Jestli hledáš něco, co tě absolutně pohltí a udělá z tebe krále noci, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavostí o našich interpretech.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Elu Henderson, britskou zpěvačku s hlasem, který tě chytí za srdce. Její skladby jsou plné emocí a opravdovosti, což jí dělá jednou z nejoblíbenějších interpretek současnosti. Ela je jako ten kámoš, který tě vždy vyslechne a podpoří. Neztrácej kontakt a zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další hudební poklady.

0: vede.
1: Disponuji ve své kapse přístrojem, který mne přibližuje k veškerému vědění, které lidstvo za svou existenci poskládalo, a tento přístroj používám k tomu, abych lajkoval fotky cizích koček. Je to proto, že spousta těch influencerů ve skutečnosti jsou amatéři. Posluchači, zeptejte se sami sebe, je zjednodušením vašeho života nárůst byrokracie? Home office se stal nejnenáviděnějším benefitem, který kdy existoval. Mimochodem, víte, co je ještě horší než manažer, který přišel ze školení? Je to ředitel, který přišel z konference. Je to něco jako kdysi dávno, když Elon Musk začínal se svojí společností SpaceX a potřeboval raketové inženýry, tak on je taky nepřeplácel penězi, protože nemohl. On jim říkal, jako pojďte dělat práci, bude stejná jako ta, co ji děláte teď, akorát to bude mít smysl.

0: Hezký den, přátelé, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je sociolog Vojtěch Bednář. Ahoj, vítám tě u nás.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tak pojem sociolog je možná pojem používaný, znalý, ovšem ne všichni možná tuší, co se vlastně za tím pojmem skrývá, tak mi prosím pověst, co přesně vlastně dělá sociolog.
1: Sociolog je vědec, který se zabývá lidskou společností, ať tou velkou společností nebo skupinkami v rámci ní. Jsou sociologové, kteří to dělají opravdu badatelsky, univerzitně, no a potom jsou sociologové, kteří to dělají v praxi. Já jsem ten druhý případ, to znamená firemní sociolog, sociolog, který chodí do firem, do organizací a snaží se pomáhat pracovat s lidma. To prakticky znamená rozumět lidem, bavit se s lidma a pracovat s dynamikou těch skupin a kolektivů takovým způsobem, aby ty kolektivy, aby ti zaměstnanci dokázali pracovat a fungovat tak, jak vlastně ten dotyčný orgán nebo ta dotyčná společnost potřebuje. Je to postaveno na tom, že ať kopete rigoly anebo stavíte nanotechnologie, tak nakonec to, co je pro vás nejdůležitější, jsou lidi, protože lidi jsou to, co vám dává vaši přidanou hodnotu a to, co se přes veškerou snahu zatím ještě nepodařilo nahradit ničím jiným a já věřím tomu, že nepodaří. Lidé musíme rozumět, měli bychom je chápat, měli bychom jim dokázat vyjít vstříc, měli bychom dokázat dělat tak, aby ti lidi byli, neříkám šťastní, ale alespoň při nejmenším spokojení a aby se jim dobře fungovalo v jejich životě i práci. No a firemní sociolog je ten, kdo se snaží porozumět a kdo se snaží v tomhletom slova smyslu pomoci. Neděláme výzkumy, nejsme lidi, kteří by počítali například předvolební preference nebo kteří by se snažili zjistit, kolik procent obyvatel státu vládu pouze nesnáší a kolik už by ji rádo nějakým způsobem fyzicky dehonestovalo, ale jsme ti, kteří se snaží porozumět těm lidem v té práci a v tom zaměstnání, v tom jejich každodenním běžném fungování a najít takové cesty, aby se cítili dobře a tím pádem byli schopni a efektivní. Zní to jako taková omáčka, je zatím celá řada zajímavých situací a věcí, které se vám můžou stát. Ano, i nás už honili okolo domu v podobě naštvaného davu vybaveného vidlemi a sudlicemi.
0: No, ty jsi zmínil volby, k tomu se určitě ještě později dostaneme, no k vládě obecně. Nicméně, já bych se teď rád ještě pozastavil u té doby, která doufujeme alespoň z části za náma, a to je samozřejmě zřejmě to korona období, které nás tady svazovalo poslední, řekněme, rok, rok a půl, tak jak právě korona ovlivnila vztahy mezi lidmi?
1: Obrovským způsobem. My jsme dlouho čekali, dlouho se čekalo na to, že přijde nějaká krize, protože pokud si ještě pamatujete, ono to dneska vypadá jako hrozně dávno, ale pokud si pamatujete, tak před těmi dvěma roky jsme žili ve stavu takového pohodlí a bezpečí, kdy jsme všechno měli a kdy se začalo říkat o tom, že by se třeba taky mohlo něco stát. Bylo to založeno čistě jenom na té empirické zkušenosti, kdy víme, že žádné pohodlí a žádný veget netrvá do nekonečna, ale nevěděli jsme, co to bude. Čekala se nějaká ekonomická krize nebo něco tomu podobného, ale přišel virus. A najednou ten virus nás vystavil okamžité krizi, kdy vlastně každý z nás, ať si to uvědomoval nebo ne, ať si to připouštěl nebo ne, tak byl vystavený tomu, že jeho zdraví, jeho život nebo zdraví a život jeho blízkých je okamžitě ohrožen a může být velmi zásadním způsobem poškozen a změněn. To v nás vyvolalo ohromný stres, který nás donutil k akci. A první věc, kterou my v takovéto situaci uděláme, je ta, že přirozeně zapomeneme na všechny rozdíly, rozpoly, rozkoly, které vzamáme a společně se pustíme do řešení toho problému. Začali, asi si to pamatujete, se šít roušky a začali se vymýšlet po domácku vyráběné dýchací přístroje a masky. Někteří si uměli i z vlastních chemikálí vytvořit nějakou dezinfekci a podobně. To byl ten moment vlastně toho vzedmutí té společné solidarity, kdy jsme zapomněli na ty konflikty a to jak na té velké úrovni společnosti, tak na té mikroúrovni v rodinách a v rámci třeba pracovních kolektivů. Jenomže ta okamžitá krize netrvala dlouho. Ona se postupně rozpustila, stala se z ní krize vleklá. Ta vleklá krize trvá už prakticky rok a půl, téměř rok a tři čtvrti. A to je moment, kdy jsme na tu solidaritu a na to vzájemné semknutí postupně zapomněli. A naopak ty konflikty, které mezi námi byly a ty problémy, které byly, tak se měly tendenci rozhořet ještě více. Trošku to brzdilo to, že jsme byli uzavřeni, nebo mnoho z nás bylo uzavřených v různých omezených režimech práce, home office, byly uzavřené obchody, kultura. všechno, na co jsme běžně zvyklí, samozřejmě školy. Pro děti to byla velikánská zátěž. Naše vztahy v té době vlastně byly nastaveny okolo toho principu přežít to omezené období a okolo nějaké vize, že existuje nějaké světlo na konci tunelu, které pokud možno není vlak, kdy se nám ten život zase vrátí zpátky do toho normálu. Momentálně jsme ve stavu blízkému normálu, očekáváme, zda přijde nebo nepřijde nějaké další kolo té krize, podle toho, co se virus rozhodne, že udělá a jak dobře jsme vůči němu již imunizováni. A tím, jak očekáváme, tak jsme ve stavu, kdy jsme ochotni poměrně dobře spolupracovat, ale zároveň se bojíme, pořád se trošku ještě bojíme. Takže to je to ovlivnění. Největší poučení, které z našeho úhlu pohledu ta koronakrize přinesla, je to, že když nastane ta okamžitá krize, tak je opravdu příležitost pro to, aby lidi zapomněli na všechno, co je dělí, zapomněli na to, jak se třeba nemají rádi, nebo jak se nesnášejí, jak mají vzájemné animozity a na omezenou dobu velmi intenzivně spolupracovali. Tohle to je velká věc, kterou si můžeme odnést pro další krize nebo pro další problémy, které nepochybně nastanou, protože i když tady tohle trvá jenom krátce, jenom po omezenou dobu, tak je to něco, co nám jako lidstvu velmi pomáhá tyhle ty problémy překonávat. Krom toho jsme se naučili pracovat z domu, naučili jsme rozumět celé řadě zajímavých technologií, o jejichž existenci jsme neměli před rokem a půl třeba ještě ani ponětí. Naše děti se naučili chodit do školy téměř v australském režimu, ne že by seděli vedle vysílačky, ale tím, že koukali do těch počítačů a pracovali se svými Teamsy. Naši společnost to posunulo ohromným způsobem dopředu, co se týká digitalizace, co se týká porozumění technologiím, co se týká vzájemné spolupráce. Na straně druhé přeci jenom nám to ublížilo z důvodu toho, že to zvýšilo naše sociální vzdálenosti a že nám to sebralo ten kontakt, na který jsme byli zvyklí. Takže za mě a za nás vezměme si to poučení, vezměme si to, co jsme se naučili, vezměme si všechna ta krásná technická udělátka a hlavně to vědomí toho, že se dovedeme semknout a pokusme se už nevracet k tomu, abychom se uzavírali do svých uzavřených kojí a tam pouze sledovali své myšlenky na obrazovkách místo toho, abychom se mohli potkat osobně.
0: Já právě o těch technologiích, o kterých ty mluvíš, které jsi teďka zmiňoval, tak jsem měl na jazyku jeden dotaz, a to konkrétně to, že v době možná ještě před samotnou koronou, před jejím vypuknutím, se hodně mluvilo o nadužívání technologií, zejména ve spojitosti se sociálními sítěmi. Je pravda, že teďka různé Teamsy, Skype a tak dále asi pomohly v rámci toho pracovního života, ale přeci jenom, když se vrátíme zpátky k té klasické mezilidské komunikace, tak technologie, myslíš si, že nám spíše pomáhají anebo že nám škodí?
1: Oni v každém případě tu mezilidskou komunikaci mění, protože my jsme byli zvyklí tradičně, a to je věc, která funguje stovky let od okamžiku, kdy se většina z nás stala gramotných. Byli jsme zvyklí na to, že buď jsme sobě fyzicky blízko a potom spolu můžeme komunikovat z očí do očí, tak jako to děláme my dva teď, anebo jsme fyzicky vzdáleně a v tom případě můžeme komunikovat také, ale je tam časová prodleva. To je prostě ta doba, než dojde ten dopis nebo doletí ten poštovní holub z toho jednoho místa na to místo druhé. Rozvoj technologií tenhle ten rozdíl přerušil. To znamená, my můžeme být od sebe neomezeně vzdálení a v rámci planety Země pochopitelně, ale můžeme spolu komunikovat v zásadě na stejném principu. Potíž je, že náš mozek na tohle úplně není připraven. A jakmile vy třeba používáte Facebook nebo jakmile se člověk potopí do sociálních sítí, tak přesto, že teoreticky má možnost komunikovat s miliardami lidí, kteří jsou k té sociální síti stejně daleko jako on sám, to znamená nula, tak prakticky má tendenci soustředit se na spotřebu obsahu. Ta spotřeba obsahu není založena semanticky, to znamená, není to o tom, že já bych se něco učil nebo studoval, ale je založena čistě jenom na příjmu emocí. Takže emoce, které já bych měl dostávat z lidí okolo sebe, tím, že s nima mluvím z očí do očí, získávám z nějaké obrazovky, na které je nějaký obsah, který je mi dodáván nějakým algoritmem a ten algoritmus je nastavený tak, aby ty emoce posiloval. Takže vlastně já se uspokojuji emočně místo z ostatních lidí a místo, abych přispíval ostatním lidem svými emocemi, tak vlastně interakci s nějakým plochým, skleným skleněným elektronickým částečně kovovým zařízením, které držím v ruce. Je to trošku podobné takovému staršímu vtipu, který říkal, kdybyste dokázali člověku před 40 lety říct něco, co ho naprosto šokuje, co by to bylo. A odpověď by byla taková: disponuji ve své kapse přístrojem, který mne přibližuje k veškerému vědění, které lidstvo za svou existenci poskládalo, a tento přístroj používám k tomu, abych lajkoval fotky cizích koček.
0: No je pravda, že i přesně k tomu, co jsi zmiňoval, se mobily často používají. A napadá mě možná u těch sociálních sítí často se také a hodně na Instagramu objevují takzvaní influenceri. Je tohle to prospěšný nástroj právě pro komunikaci dobrých věcí, anebo se naopak zneužívá?
1: Pojďme si říct, co vlastně ten influencer je. Dneska se tomu říká influencer, což je taková lidová celebrita. Dříve se tomu říkalo celebrita, celebre, což je oslavovaný člověk. Ve skutečnosti není nic, nejde o nic jiného, než o to, že my jako lidé, jako druh, máme potřebu ze svého středu vybírat jedince, které označujeme jako důležité. Tito jedinci, které označujeme jako důležité, se někdy něčím vyznačujou. A mají nějaký atribut. Někdo je silnější, někdo je vyšší, někdo je chytřejší, někdo drží v ruce hokejku, a dalšímu patří třeba stáj Formule 1. Ale to jsou ti lidi, které my prostě my jsme se rozhodli, že je budeme označovat jako důležité. Občas se najdou lidi, kteří sami chtějí být důležití, začnou se tak označovat a čekají, že ti ostatní se přidají. Toto je princip celebrity. Nečekejte v tom, že ta celebrita by byla nějak užitečná těm ostatním. Ona je užitečná jenom tím, že existuje. Jenom tak mimochodem jihoameričtí indiáni, když se jim taková celebrita zajedla, ji obětovali bohům a vybrali si potom novou. Škoda, možná bychom to potřebovali taky. A tyhle ty celebrity z lidu, pokud dovedou reálně oslovovat lidi okolo sebe, většinou teda mladší lidi, kteří mají daleko větší potřebu, řekněme, toho stádního myšlení a toho fungování v nějakém větším celku pod tou autoritou, tak je dovedou velmi dobře formovat a velmi dobře ovlivňovat. Odtud je to slovo influence, jako vlivný člověk, influencer. A teď je otázka, co je obsahem toho ovlivňování. Pokud jsou to jenom reklamní sdělení typu kupte si limonádu, ať si koupí limonádu. Pokud to jsou názory dotyčných influencerů, nejsou-li třeba patologické, to znamená, pokud nepropagují něco, co může ublížit, ať už jedinci, nebo jeho blížním, anebo společnosti, tak ani to v pořádku. Na druhé straně, pokud dokážeme využít tyhle ty influencery k tomu, abychom řekli nějakou obecně prospěšnou informaci nebo věc, která je užitečná, tak je to fajn, protože oni pak můžou vlastně sehrát tu pozitivní roli toho člověka, který předává informaci a předává hlavně nastavení vůči té informaci, její interpretaci široké veřejnosti tam, kde to klasické komunikační kanály nemohou dokázat anebo neumí. Je celá řada lidí, kteří jsou zcela slepí vůči reklamě, je řada lidí, kteří jsou slepí vůči zpravodajské nebo publicistické komunikaci, kteří neposlouchají ty velké autority, ať už je to vláda, politici, média, anebo celebrity z toho tradičního světa, to jsou ty, co nesou tu hokejku, a nebo to jsou ty, kteří kopou do toho balónu, případně se mají tendenci v železné kleci roztrhat na hadry, ale v každém případě pořád slyší ty malé celebrity a to je to užitečné místo. Důležité na tom je, aby to sdělení bylo užitečné a pokud možno neskreslené. Je to proto, že spousta těch influencerů ve skutečnosti jsou amatéři a tak mají tendenci to sdělení, které dostávají, si upravit podle sebe, zkreslit a následně vystavit vlastně divoké interpretaci. Abych to zkrátil, oni jsou strašně moc užiteční, ale problém je v tom, že naprostá většina z nich nejsou profesionálové. Což znamená, že ten veliký vliv, který potenciálně mají na publikum, neumí regulovat, neumí ho řídit a dost často vlastně ani neví, co říkají.
0: Myslíš si, že influencery by mohla využívat třeba i vláda? Protože mě to napadlo jako první, když jsi zmínil, že jsou nějaké instituce, které mají třeba problém s tou komunikací směrem k veřejnosti. Tak jestli třeba je tohle z toho vůbec cesta, jako by mohlo být vlastně ten influencer jako takový prostředník mezi občany a vládou?
1: Za mě určitě ano, ale problém je, že když se o to pokusí, tak to obvykle narazí na poměrně tvrdý odpor. Když se podíváš na to, jak se zmínění influenceři pokoušeli dělat reklamu na očkování, očkování proti covidu někdy na začátku roku 2021 a jak byli následně hnáni těmi tradičními médii, které jim vyčetly snad úplně všechno, co se dokáže představit. Přitom přesně takovéto influencery by ta Česká republika možná teď potřebovala, aby to svoje sdělení řekli těm, kteří mají ty pochybnosti nebo kteří nepřijímají ty mediální informace. Takže ano, na jedné straně oni užiteční jsou, pokud jsou nějakým rozumným způsobem řízení. Na straně druhé je veliký problém autenticity, protože tak jako když jste autorita, tak se můžete velmi snadno pošpinit, když se spojíte s někým, koho ti lidi za autoritu nemají. Jenomže když jste influencer a chcete, nechci říkat propagovat, ale komunikovat například tu vládu a stanete se spojený s tou vládou, tak přicházíte o značnou část vlastně toho svého vlivu, protože pro část vašeho publika to, co vy říkáte, bude z nějakého důvodu, neříkám nepříjemné nebo nepřijatelné, ale jste spojen s někým, s kým oni spojení být nechtějí. Jak chcete být někdo, kdo komunikuje vládu a u toho být rebel? To přeci nejde. To je naprosto konformní rebel. Jak si dovedete představit, že budete říkat nějaké oficiality nebo oficiální věci někoho, kdo má image toho, že je to zkostnatělá instituce a u toho budete cool? To přeci taky nejde. To je něco jako rebel na Titaniku. Nebo je to něco jako člověk, který chce být moderní, ale zároveň je v době kamenné. A tohle je veliký limit. Svého času se o práci s influencery pokoušela například Česká pošta. Dopadlo to přesně podle očekávání. To znamená, ano, řemeslně to vypadalo krásně, ale bylo mnoho otázek, kdy teda dodáte, proč jste mě nezastihli. V tomhle se ten influencer poněkud ztrácí, což je samozřejmě veliká škoda. Na druhé straně, kdyby se našel opravdu talentovaný, opravdu hodně dobrý, který by uměl za tu věc vzít, který by ty prima věci dokázal sdělovat způsobem, který bude srozumitelný, přijatelný, který má charisma, dobře vypadá. Jeden takový se našel, a teď ho vyšetřuje policie, protože toho zneužíval a holky si stěžovaly.
0: Jasně, jo, je naprosto jasné, na koho teď narážíš. Obecně vztahy lidí a vlády. Ty jsi psal nejenom na svém webu, ale také na sociálních sítích o tom, proč si vláda a lidé nerozumí. Jaká je teda odpověď na tuto otázku?
1: A vláda a lidé si nerozumí, pokud jsou daleko od sebe a pokud lidé mají pocit, že vláda neřeší jejich problémy. Na straně druhé, každá vláda vždycky vede k centralizaci. To znamená ke snaze koncentrovat moc do nějakého jednoho bodu, do centra, střediska nebo několika málo středisek a je lhostejné, kdo fyzicky v té vládě sedí a kdo ty lidi zastupuje, protože to středisko, to centrum má přirozenou tendenci si myslet, že má všechny informace, zatímco ti lidi mají těch informací minimum nebo minimálně nerozumí těm problémům, které se jich týkají. Nic proti tomu, ona to je dost možná pravda. Na straně druhé, ale když se podíváme na to centrum z pohledu těch lidí, které ono má řídit, tak ti lidé mají pocit, že je to odtažité, že je to od nich vzdálené, že to neřeší jejich problémy, že se jim to nevěnuje, vlastně, že jsou jim úplně jedno. A tak se občas najdou někteří, kteří se snaží té vládě tomu centru jakoby sdělit, co vlastně chtějí, co vlastně potřebují. A píšou ty deputace a chodí navštěvovat ty poslance a případně promlouvají i do těch médií. A ti, kteří jsou nahoře, to znamená ta elektovaná řídící část, tak tím říkají, víte, vy tomu nerozumíte, ten problém je složitý, my si musíme zpracovat analýzu, je to celé komplexní. Ano, my se snažíme pro vás dělat to nejlepší, ale vy sami nevíte, co je pro vás to nejlepší. Asi tušíte, jak tady toto zní v uších těm lidem, je to prostě přehlíživá arogance. Čím větší je takováto přehlíživá arogance, tím menší je moje ochota poslouchat to centrum. Klesá taková hladina, které se říká sociální adherence. Je to přirozená ochota člověka respektovat autoritu. Čím je nižší, tak tím více ta autorita musí investovat síly a energie do toho, aby mě přesvědčila udělat to, co chce. A výsledek je takový, že si nerozumíme, že si vzájemně neposloucháme. Řešení problému je neefektivní, protože ten, kdo ho vymýšlí, tak neví, jaká je realita toho, kdo ho má poslechnout. A ten, kdo ho má poslechnout, ho ve finále neposlechne, přestože samo o sobě je třeba dobře. U té koronakrize to bylo krásně vidět, když byla zaváděna různá restriktivní opatření, která lidé neposlouchali. A protože neposlouchali, tak ta opatření se míjela účinkem, což stálo ohromné množství lidských životů. Přitom, kdyby to centrum ty lidi více poslouchalo a snažilo se více přizpůsobit jejich potřebám, teď nemluvím o té komunikační složce, ale přímo o konstrukci těch opatření, to znamená snažilo se přizpůsobit jejich reálnému životu a tomu, co oni chtějí, tak by velmi výrazně zvýšilo ochotu lidí to respektovat a poslouchat a tím pádem velmi výrazně snížilo celkový počet, řekněme, škod a obětí, které jsme bohužel vyvolali. Já se přiznám, já jsem trošku skeptik. Protože si myslím, že i kdybychom se pokusili o nějakou radikální reformu tady tohohle toho systému, anarchisti by řekli jeho rozbitím, někdo jiný by řekl jeho reformou, někdo další přestavěním, já jsem přesvědčen, že bychom nedosáhli nějakého velkého úspěchu. Dosáhli bychom pouze toho, že celá ta věc by se recirkulovala znovu a znovu a znovu. Pokud to chcete vidět ne na povídání mém, ale kompetentnějšího autora, doporučuji přečíst si knížku, kterou určitě znám. Máme z dětství, napsal anglický spisovatel Jonathan Swift, jmenuje se Gulliverovy cesty a je tam povídka o tom, jak navštívil místo, které se jmenovalo Laputa. Je to přesně tady. Toto jenom asi před 100 lety.
0: V momentě, kdy jsem mluvil o různých zákazech, tak ty často vydávali ministři zdravotnictví, schválně uvádím množné číslo, protože během toho koronaobdobí se jich vystřídalo na ministerstvu několik. Co vyplývá tohle z toho o té, řekněme, komunikaci, nebo spíše z tvého pohledu sociologa, jak to vnímá veřejnost, to, že se tam vystřídali tuším 3 ministři během té krize. Co tohle to vypovídá vlastně o vládě?
1: To střídání jako takové není tak veliký problém, protože to se děje v manažerských funkcích, se také střídají lidé a není to nějaký zásadnější problém nebo komplikace. To, co komplikace je, je důvod, proč k tomu střídání dochází. Protože pokud k němu dochází z, řekněme, svévolného rozhodnutí šéfa, který ho pořádně neodargumentuje, nekomunikuje a vlastně ani nevysvětlí, proč to udělal, tak každý člověk, který do té funkce přichází jako nový, má předem stíženou pozici. Protože vlastně nevíme, na základě jaké legitimity se tam dostává a nevíme ani, zda je kompetentní řešit ten problém, který on má řešit. To byla asi to první výměna. Pokud šlo o tu druhou výměnu, tak tam se stala věc, která byla z pohledu autority ještě o něco těžší. A to je, jestliže já očekávám, že lidé budou respektovat moji vůli a budou se chovat tak, jak já chci, když vím, že to pro ně není příjemné, tak já musím být ten, kdo na víc než 100% bude dodržovat všechno, co očekávám od těch ostatních. Jinými slovy, chci-li od ostatních asketický život, tak já musím být nejpřísnější asketa. Jestliže nastane cokoliv, co byť jenom vzdáleně vypadá, že já porušuju to, co se ode mě očekává, tak je to spouštěč, je to takzvaný sociální trigger, řeklo by se hnusně anglicky, který vede k tomu, že ti lidi prakticky okamžitě se začnou chovat přesně tím způsobem, který já nechci, protože následují mého příkladu. To se stalo tomu druhému panu ministrovi. Pokud jde o toho třetího pana ministra, tak já můžu být skvělý vědec, můžu být vynikající teoretik, můžu být špičkový odborník na nějakou práci, ale lidé ode mě očekávají také to, že budu nějakým způsobem blízko jim a současně budu transparentní. To znamená, budu někdo, do koho oni vidí. Jakmile jsem vystaven nějaké kritice, a to je zcela přirozené, že jsem vystaven kritice, to je součást mojí práce, a místo toho, abych tu kritiku začal řešit tím, že na ní reaguji a tím, že na ní odpovídám a začnu se schovávat, začnu ji ignorovat a začnu být povýšen vůči jak těm, kteří mě kritizují, což jsou média, ale za těmi médii je potřeba vidět ty lidi, tak vůči svému okolí, tak přestávám být kredibilní. Kruh se uzavřel, ten, který byl na začátku, se mezi tím stačil očistit tím, že na něj lidé zapomněli a celý proces začíná od začátku znova. Tentokrát už víme, do čeho jdeme. Když jsem se tady tohle to pokoušel vysvětlit na Twitteru, tak mi byla položena otázka, jestli si náhodou nepletu vládu s Orlojem. Ale ono to má docela společného, protože na konci vždy zazvoní smrtka.
0: Jak z tvého pohledu tedy obnovit zpět důvěru vládě?
1: A Ať v té vládě bude sedět kdokoliv, tak potřebuje ukázat lidem, že skutečně řeší jejich problémy. Opravdu kdokoliv. Není důležité, jestli je to ta či ona politická strana, nebo ten či onen člověk, protože postavy se mění, ale ten institut jako takový zůstává. My žijeme ve střední Evropě. A středoevropská kultura je postavena okolo takzvané instituční autority. To znamená, je jedno, která konkrétní postava visí na zdi jako prezident. Důležité na tom je, že tam visí postava, která reprezentuje funkci toho prezidenta. Fyzicky si o něm můžu myslet samozřejmě, co chci, ale důležitá je ta instituce. A protože důvěra té instituce, a nejenom toho prezidenta, primárně té vlády, není až tak úplně vysoká, tak ten, kdo do ní přijde, nebo ten, kdo do ní přichází, by měl dát lidem jasným způsobem najevo, že řeší skutečně i jejich problémy. To znamená, že se snaží nějakým způsobem usnadnit a zjednodušit jejich život a že si je vědom toho, že ti lidé jsou skutečně ve valné většině těmi, kteří chodí do práce, těmi, kteří jsou poctiví, těmi, kteří jsou pracovití, těmi, kteří si žijou své každodenní běžné životy, mají svoji rodiny, přátelé, kamarády, koníčky, hypotéky. Prostě mají svůj normální svět a potřebují to, aby ta vláda, respektive ta instituční autorita, aby nějakým způsobem jim v tom životě pomáhala. V okamžiku, kdy ta instituční autorita jim dává najevo svou nedůvěru, to je moment, kdy je restriktivní a snaží se je kontrolovat, anebo když jim ukazuje, že je vlastně přehlíží a ignoruje, to znamená věnuje se tématům, která pro ně nejsou důležitá, tak tu autoritu ztrácí. Když potom nastane krize, jako se nám třeba stalo teďka, i když samozřejmě krize přicházejí a odcházejí, takže mnoho jiných nás čeká, už dlouho nebyl meteorit, tak ta autorita tu krizi nějakým způsobem musí řešit. A to, v jaké ona je situaci před ní, rozhoduje o tom, jaký budeme vnímat v okamžiku, kdy ona nastane. A nejlepší cestou, řekl bych za mě, možná jedinou cestou, mimochodem s manažerskými autoritami je to úplně stejně, je v tom období, které je relativně normální, jasně dávat lidem najevo, že se o ně starám, že mě opravdu zajímá to, co potřebují a že vrhám maximum své energie do toho, abych jim udělal život jednodušší. A teďka, posluchači, zeptejte se sami sebe, je zjednodušením vašeho života nárůst byrokracie? Je zjednodušením vašeho života nárůst kontroly? Je zjednodušením vašeho života komplikace přístupu ke státním službám? Asi ne, že jo? Takže to je to, co my potřebujeme a to je to, co chceme slyšet. A kdo konkrétně nám to naplní, to už není tak důležité. Jestli je velký, malý, tlustý, tenký, mladý, starý, žena, muž, Japonec nebo Slovák, to je vlastně jedno.
0: Pojďme se od vlády přesunout spíše do těch firm, kterými ty se převážně většinu času také hodně věnuješ. Tak co vlastně korona způsobila v tom pracovním životě? Protože Češi si v tom minulém roce měli možnost ve velkém vyzkoušet dříve tolik chtěný home office, tak co nám vlastně ta práce z domova přinesla a co nám naopak vzala?
1: Home office se stal nejnenáviděnějším benefitem, který kdy existoval. A to, co to pomohlo, nebo věc, která byla zcela jasně vidět a která jde napříč obory a napříč firmami, tak to bylo to, že věci, o kterých se někdy do toho roku 2019 hodně mluvilo a hodně psalo, protože se mělo za to, že to jsou věci, které jsou trendové, ale prakticky je téměř nikdo nepoužíval a neuměl, tak tyhle ty věci se staly realitou. Jestliže telekonferenční nástroje byly běžným vybavením konferenčních místností a buď na ně padal prach přímo, nebo leželi pod nějakou okrasnou dečkou, tak ty se najednou staly opravdu věcí v permanenci, stalo se to věcí, která se používala. Firmy se naučily používat technologie vzdáleného přístupu, teleprezence, vzdálené spolupráce v takové míře, která z našeho úhlu pohledu byla naprosto nebývalá kdykoliv předtím. Nastal rozvoj home office, což bylo částečně vynucené samozřejmě, nastal rozvoj a teď ten rozvoj mimochodem z našeho pohledu brzdí různých hybridních režimů práce a kombinovaných forem práce, které teoreticky vypadají dobře, ale prakticky mají mnoho výzev a nebojím se říct i problémů, se kterými je potřeba nějakým způsobem pracovat. Na druhé straně nastala taky obrovská čistka a obrovské vystřízlivění leadershipu, protože spousta manažerů a vedoucích pracovníků, a to nejenom nových, ale i takových, kteří měli třeba dlouholeté zkušenosti, tak tváří v tvář v té krizi zjistili, že jsou vlastně v něčem, čemu nerozumí a s čím neumí bojovat, protože oni vlastně byli celou dobu zvyklí na to, že všechno funguje víceméně normálně a když se řeší pouze dílčí problémy, řízky přetékaly z talíře. Najednou, když přišla krize a přišel problém, tak oni se dostali do stavu, kde ten problém museli řešit. A pro mnoho z nich, třeba i za desítky let praxe, to bylo úplně poprvé, co byli nějakému problému vystaveni. Obrovskou zkušeností a obrovským plusem bylo to spojení na začátku té krize, ta vlna té solidarity, kdy prostě opravdu se zapomnělo na konflikty a opravdu se šlo tou cestou vzájemné spolupráce. Bohužel ono to netrvalo dlouho. Je to věc, která principiálně může existovat maximálně v řádu měsíců, jako spíš dalších týdnů. Potom se to vrátilo, potom nastaly ty místní konflikty, potom nastaly ty prolongované konflikty, které byly odloženy právě díky tomu vzájemnému spojení, ale i ten začátek, ten je pořád strašně dobrou zkušeností. Takže za nás, kromě toho, že se firmy naučily používat techniku, kromě toho, že se firmy naučily velmi dobře pracovat v různých režimech práce, které by je nejspíš ani nenapadly, kromě toho, že poznali, co je doopravdy důležité pro jejich práci a co je tam navíc a zabírá to pouze energii, čas a dost často i peníze, tak firmy přišly na to, jestli jsou doopravdy jejich lidé a jestli jsou doopravdy jejich vedoucí pracovníci, jak dobře tady tuto práci zvládají, jak jsou schopni se vyrovnat se situací, která je prostě a jednoduše těžká a za kterou oni nemůžou, protože ji nezpůsobili a protože jsou vlastně jejími hráči, aniž by ji mohli nějak aktivně ovlivnit. Myslím, aktivně ovlivnit ten průběh té krize jako takové, oni se můžou pouze přizpůsobit. A tohle všechno jsou plusy, plus jsme oprášili tu techniku a naučili se používat novou. A všechno ostatní jsou mínusy. To znamená ztráta kontinuity v mnoha případech, to znamená problémy se zákazníky v mnoha případech, kritický nedostatek personálu, materiálu, počínající i práce, a velké množství problémů při komunikaci mezi jednotlivými subjekty, protože ona velmi dobře funguje dovnitř do jednoho subjektu, ale problémy jsou vždycky na rozhraní, to znamená tam, kde se musíte bavit s vašimi dodavateli, odběrateli. Obrovská nejistota, kterou to přineslo, kdy prostě faktem je to, že po dlouhou dobu jediné, co mohli říkat svým zaměstnancům, je nevím. Já prostě nevím, co se stane, já prostě nevím, co bude. Obrovský nedostatek některých vstupů a výstupů a samozřejmě obrovský nedostatek lidí, který byl vyvolán tím, že sem se nemohli dostávat lidé ze zahraničí, kteří tady třeba pracují díky tomu, že český trh práce byl a stále ještě je vyčerpán. Třeba i díky tomu, že mnozí naši lidé nechtějí dělat práci, kterou by dělat mohli a dalo by se říci i měli. A teďka říkají, že to je něco, co je pro ně málo placené, nebo příliš špinavé, nebo hrozně obtížné. Toto všechno jsou výzvy a toto všechno jsou věci, které bolí a já osobně si myslím, že ještě dlouho bolet budou.
0: Co tedy podle tvého názoru zaměstnanci potřebují vlastně vědět v době nejistoty?
1: Potřebují jistotu. A pokud ta jistota nemá tu formu toho světla na konci tunelu, protože jim jednoduše dát nemůžeme, tak potřebují alespoň silnou autoritu, která stojí po jejich boku a která jim ukazuje dvě důležité věci. Za prvé, že v krizi zachovává klid. A za druhé, že tu krizi vede nějakým směrem. Já když jsem ta autorita, tak samozřejmě se ode mě neočekává, že jsem všeználek, který má odpovědi na všechny otázky, to by bylo asi hloupé. Na druhé straně já bych měl ukazovat směr. To znamená, měl bych být ten, kdo řekne, podívejte se, ano, je to špatný, my nevíme, co teď moment, my nevíme, kam to směřuje, my nevíme, jak bude vypadat to vyřešení, protože ten problém je nový, my jsme se s ním ještě

0: rozhodlo, majitele ještě nerozhodli, vláda se nerozhodla. Já se snažím jakoby svoji vlastní práci přehrát na někoho jiného, ale tím přicházím o schopnost ty lidi ovlivnit, protože to je jenom výmluva. Úplně stejné to je, když začnu panikařit. Ježíš Maria, co budeme dělat? Co se nám to stalo? To jsem ještě nezažil. Jsem úplně v háji. V ten moment mě ti lidi, já jsem jim sice blízko, ale jediný pocit, který v nich budu vyvolávat, je soucit. A když mám lidi, kteří mi přímo podléhají, hezká analogie byla jedna virtuální lekce v jedné virtuální škole, kde se něco pokazilo a paní učitelka říkala svým malým třeťáčkům, je děti, nefunguje to, co budeme dělat. A ti třeťáčci, pro které ta učitelka je téměř bohyně, z toho byli úplně pav, protože když neví bohyně, tak co potom máte vědět vy, že jo? A postupně tak odpadávali. Toto je přesně to, co nechcem. Takže ne paniku, to znamená ne odvolávání se na jiné autority, které by měly rozhodnout za mě. Není dobré ani přehnané chlapáctví. Jsou místa, kde to funguje, nebo jsou lidi, na které to funguje, ale pro většinu je to opět neautentické a hlavně v okamžiku, kdy já mám tendenci, a pozor, pánové, dělají to někdy i dámy, když mám tendenci hrát v úvozovkách tu siláckou roli a ukazovat, že já jsem ten Arnold, který to prostě všechno zvládne, tak velmi jednoduše z té role můžu vypadnout a přitom vlastně ukazuju, jak strašlivě slabý jsem. Jestli znáte kreslenou pohádku Lovci draků, tak to je ten velký svalnatý. On je sice takový pořízek, ale ve skutečnosti toho sám mnoho neudělá. To znamená ukazovat směr, zachovávat klid a združovat lidi s tím, že jdeme společným směrem, který je rozumný. Mimochodem k tomu můžu říct jeden poslední tip. A chci-li přesvědčit lidi, aby mě poslouchali a vím, že od nich chci věci, které se těm lidem nelíbí nebo proti kterým oni jsou, tak to nejlepší, co můžu udělat, je nesnažit se je zvlášť ne v krizi donutit k poslušnosti silou. To nejjednodušší, co můžu udělat, je ukazovat jim, že to, co já říkám, je rozumné. Protože i když s tím nesouhlasí a i když se jim to nelíbí, tak samotný fakt, že to je rozumné, že to z pohledu jejich rozumu, ne mého, dává logiku, je dostatečně silný argument pro to, aby mě poslechli. Mnoho z nás dělá věci, které nám nejsou příjemné, ale jsou rozumné. Jednoduchý příklad, prosím, už si to 12. pivo nedávej, ráno musíš řídit. Ano, je to nepohodlné, ale víme, že je to rozumné. Takže pravděpodobně to poslechneme. Teď to trošku schazuju samozřejmě, ale ten princip je jasný.
1: No, je pravda, že po 11 pivech by určitě to ranní řízení nebylo tím nejlepším nápadem. Ale ty jsi tady otevřel zajímavé téma a to je možná role mužů a žen, tak předpokládám, že i tam jsou rozdíly nejenom v rámci komunikace, ale obecně i v práci a ve vedení třeba některého kolektivu. Tak jaké ty máš zkušenosti s těmito genderovými rozdíly?
0: Jsou muži a jsou ženy. Příroda nebo pambu, záleží na tom, na co věříte, nebo jaký je váš pohled na svět, nás postavila jako dvě pohlaví a různé variety těch lidí mezi nimi, kteří se různě označují a pojmenovávají, ale tomu já bych se nerad věnoval. A naše komunikace je různá a naše fungování je různé. Z naší zkušenosti skutečně platí ty v úvozovkách stereotypy ve většině případů, kdy pánové mají tendenci se chovat a zachovat primárně racionálně, to znamená na základě rozumu, zatímco dámy spíše empaticky, a to znamená na základě vcitování se do druhého a do jeho odhadovaného nebo i skutečného stavu, spíš toho odhadovaného, a zatímco muži mají tendenci fungovat spíše individualisticky, tím víc individualisticky, čím vyhraněnější je situace, ve které se nacházejí, tak dámy samozřejmě s výjimkami, s četnými výjimkami fungují spíše kolektivně. To znamená, mají tendenci ten kolektiv slučovat, spojovat a být jeho součástí, ale také potom emocionálně prožívat. Obě dvě ty strategie jsou fajn, protože vedou k vyřešení problémů. Obě dvě mají svoje velké výhody a pochopitelně také značné nedostatky. V práci bývá problém v okamžiku, kdy se dostaneme na hranu autority. To znamená, když máte typický ženský kolektiv, který je řízen muži, kteří ho musí umět nějakým způsobem zvládnout a oni prostě neví, že krom toho, že zadávají příkazy a dávají zpětnou vazbu, tak vysílají celou řadu různých náznaků, které jsou dost často pochopeny úplně jinak, než jsou myšleny, nebo dokonce nejsou myšleny nijak, protože to jsou prostě jenom

0: nějaké náznaky. Na druhé straně to tež se stává i opačně v okamžiku, kdy dámy řídí ty mužské kolektivy a mají tendenci se domnívat, nebo respektive ty kolektivy nebo ty týmy jsou potom tupé k jejich signalizaci, protože nevnímají velkou část jejich komunikace a očekávají to zadání v podobě toho blikajícího kurzoru počítače, do kterého zadáte nějaký příkaz, odentrujete ho a ono se to stane, když to nefungují na tu subtilní komunikaci, jenomže ta subtilní komunikace v různých náznacích a v různých gestech a podobně je zase mnohem účinnější, když potřebujete nějakou drobnou změnu nebo drobný posun v chování těch lidí, se kterýma člověk mluví. Takže to je to místo, kde to dře, nebo to je to místo, kde bývá ten problém. V zásadě za to platí jedna úplně jednoduchá věc. Nikdo z nás, ať jsem chlap nebo ženská, by si v žádném případě neměl hrát na něco, co není. Každý z nás má nějakou přirozenou autoritu, která ať vychází z jeho odbornosti, nebo vychází z jeho komunikačních dovedností, nebo fyzické síly, nebo něčeho, zkušeností, nebo něčeho jiného. To je to, co já umím využít. A nejlepší, co můžu udělat, je, když v práci, při vedení, při práci s lidmi, prostě využiju to, co mi funguje v mém normálním životě. Protože pak jsem přirozený, jsem autentický, na nic si nehraju a jestli chci přijít o tu autoritu ztratili, tak úplně nejlepší způsob, jak to udělám, je, když si začnu na něco hrát. Manažer, který přišel ze školení, je manažer, kterému se velmi dobře směje. Mimochodem, víte, co je ještě horší než manažer, který přišel ze školení? Je to ředitel, který přišel z konference. A ten člověk, který vám chce zavádět změny, aniž by vůbec přemýšlel nad tím, jestli je potřebuje nebo ne, ale nebudeme kritizovat. A pokud jsme v té situaci těch mužů a žen, já osobně jsem přesvědčen, co by esencialista, tedy člověk, který je přesvědčený o tom, že naše chování je z velké části vrozené, že my si dokážeme rozumět víceméně z toho důvodu, že nám nic jiného nezbývá. Musíme spolu fungovat, musíme spolu koexistovat, dokonale si neporozumíme nikdy, do hlavy si vzájemně nevidíme, prostě se nám to nepovede a když si myslíme, že vidíme, tak tam vidíme většinou úplně jiné věci, než tam doopravdy jsou, ale máme společný zájem a máme společné cíle. Překonat krizi, společně fungovat, být společně šťastnými, to je to, co nás žene dopředu a to je to, co překonává ty tvrdá prohlášení na jedné straně, subtilní detaily na druhé. Moucha, proč nespadne? Říká ten partner té ženě na tom stropě, zatímco ona se obává, jestli už není stará, škaredá, neatraktivní a podobně.
1: Ano, no, to je oblíbený vtip, určitě už jsem ho taky zaznamenal. A ty mi ještě prosím prozrať ze své praxe, jaké jsou nejčastější důvody, proč jsou vlastně lidé v práci nespokojení? Předpokládám, že role toho manažera tam hraje určitě také velkou roli.
0: Role manažera hraje tak asi, pardon, role manažera hraje mým odhadem okolo 1/3 tvé spokojenosti v práci. A 1/3 je dána tím, jak jsi odměněn. A nejde ku podivu o absolutní výši té odměny, ale jde o to, nakolik ta odměna je adekvátní tvé práci, když se porovnáš s lidmi, kteří jsou na tom podobně jako ty v podobném místě. To znamená, když budu já jako stavební dělník porovnávat svůj plat stavebního dělníka s platem stavebního dělníka někde v Americe, který je daleko, tak je to sice jako zajímavé srovnání a zanadáváme si u piva, ale náš život to neovlivní. Když ji budu porovnávat s platem stavebního dělníka v sousedním městě, který bude dvakrát větší, tak to ovlivňuje můj život opravdu zásadním způsobem. Druhá věc je právě tým, kolektiv, jací jsou lidi okolo mě a jaká je osoba mého šéfa. Pokud budu mít výborný plat, ale špatného šéfa, tak jsem schopen fungovat krátkodobě do okamžiku, než dojdu vnitřně k závěru, že těch peněz už mám dost a seberu se a půjdu dopryč. Pak je ještě ta třetí třetina, kterou jsem nezmínil, a to je, že já bych měl pokud možno mít pocit, že dělám smysluplnou práci. To znamená, že ta práce má nějaký praktický a užitečný výsledek, nejlépe pro ostatní lidi. Tady trošku paradoxně je znova schovaná ta postava toho šéfa, protože kdo jiný by mi to měl říct, kdo jiný by mi to měl ukázat. A tady jsme o něčem, u něčeho, o čem už jsme mluvili, protože když ten šéf bude říkat, podívejte se, vaše práce je prostě fajn, protože vyrábíte něco, co pomůže lidem, nebo děláte službu, která je užitečná pro lidi, děláme ji spolu a je to dobře, tak se mi bude pracovat daleko lépe, než když ten šéf bude říkat, no oni to takhle v Americe, v Bruselu, ve Vídni, ve Stuttgartu nebo někde rozhodli a my to takhle holt musíme dělat, já tomu taky nevěřím, no ale pojďme se do toho pustit, protože je to takhle holt vymyšlené. To je neautentické, je to neupřímné, ztrácí ten šéf, ztrácí má práce, ztrácí se moje motivace a proč bych do té práce chodil. Na druhé straně, jestliže se povede naplnit ten trojúhelník celý, to znamená, mám nějakou adekvátní odměnu, nemusí být nějak božsky vysoká, mám člověka, který mě vede a který kromě toho, že mi dává jako tu práci a kontroluje tu práci, tak mě taky elementárně naslouchá a je ochotný reagovat na moje problémy a nějak je řešit. A mám ten pocit toho, že to dává smysl. A ono upřímně řečeno je strašně moc prací, které žádný smysl nedávají. Asi bychom nějakou takovou našli, ale naprostá většina činností, které vykonáváme, nějak užitečná je těm ostatním, přímo nebo nepřímo. A když mám tady toto všechno, tak mám dobrý důvod být šťastný. Mám dobrý důvod se nějak rozvíjet a mám dobrý důvod v té pracovní rovině být happy a to je důležité, zvládnout krizi, která nepochybně přijde. Ať je to krize zdravotní nebo ekonomická nebo nějaká jiná, ale jsem schopný zvládnout. Jakmile někde cítím deficit, to znamená, nejsem dostatečně odměněn, mám pocit, že práce nemá smysl, anebo jsem odměněn, práce smysl má, ale šéf prostě je člověk, který mě neposlouchá, je mi bytostně odporný prostě. Mimochodem, pokud je mi bytostně odporný, tak to ještě není tak veliký problém, jestliže ho považuji za odborníka. To znamená, můžu věřit i člověku, který mě osobně není sympatický, ale vím, že tomu rozumí a vím, že tu práci dělá dobře. Dokonce nemám ani problém s člověkem, který se chová zle. Jo, většina z nás takový lidi nemáme rádi, pochopitelně, abychom ještě měli, ale dokážeme je zvládnout na té řídící manažerské pozici přinejmenším po nějakou dobu. To nejhorší, co se mi může přihodit, je když mě šéf ignoruje. Protože to je přesně to, co mi dává najevo, že já pro něj nejsem podstatný, anebo že on dokonce vůbec ani neví, co já dělám. Takže když se stane tenhle ten deficit, tak mám tendenci dříve nebo později pracovat pouze se trvačností a ve finále se seberu a půjdu pryč. Protože proč já bych tady měl být? Mám-li tu možnost, budu hledat alternativu. Najde-li se možnost, která se mě sama nabídne, tak půjde za mnou. A v době vrcholící prepandemické krize, když nebyli lidi, tak si firmy vzájemně přetahovaly lidi tím, že si dávali před své vchody billboardy, někdy do rámu, někdy na autech, ve kterých psali, pojďte pracovat k nám, bude to za stejné peníze, ale máme lepší tým, máme lepší kolektiv, máme lepší vedení. Je to něco jako kdysi dávno, když Elon Musk začínal se svojí společností SpaceX a potřeboval raketové inženýry, tak on je taky nepřeplácel penězi, protože nemohl. On jim říkal, jako pojďte dělat práci, bude stejná jako ta, co ji děláte teď, akorát to bude mít smysl. A ono to doopravdy zabralo, protože tímhle tím získal spoustu lidí na svoji stranu. Kdyby vás to personálně zajímalo, doporučuji vynikající knihu Lift Off od amerického novináře spisovatele Erika Bergera, která je přesně na tohleto téma mimochodem.
1: My jsme se tady v úvodu našeho rozhovoru bavili o home officeu. Ty jsi říkal, že se z něj stal nejneoblíbenější nástroj v rámci práce. Pojďme se tady pobavit teďka trošku o těch benefitech, které vlastně zaměstnanci mohou od zaměstnavatele dostávat. Když pronesu něco ve smyslu čtyřdenního pracovního týdne a neomezené dovolené, je to nějaká predikce budoucnosti nebo je to fikce?
0: Já si osobně myslím, že to je věc, která může fungovat, ale strašně záleží na tom, kde a strašně záleží na tom, jak. Pokud mám firmu, která má práci s velmi vysokou přidanou hodnotou, kde je práce z velké části kreativní a kde je práce z velké části intelektuální, tak já se za mě můžu rozhodnout, že mý zaměstnanci budou digitální nomádi. Vyšlu jednoho na Ibizu, dalšího do Austrálie, třetího do severní Afriky, Starlink je všude, takže pracovat můžou de facto v dnešní době už odkudkoliv. Nebude to nejmenší problém. Můžu jim nastavit neomezenou dovolenou, můžu jim nastavit třídenní pracovní pracovní týden a vlastně proč by do té práce vůbec chodili. A jestliže jsou to profíci, profesionálové, kterým já můžu důvěřovat, a jestliže ta práce je kreativní a jestliže ta práce je možná provádět v zásadě odkudkoliv, tak je to věc, která bude fungovat. Ano, nastanou problémy s koordinací jejich práce a dříve nebo později nastanou problémy s leadershipem těch lidí, ale řešit se dají, to máme vyzkoušeno. Problém je, když začnu zanášet tady tyhle ty nápady na, řekněme to, zjednodušení nebo ulehčení práce do firmy, která není čistě kreativní a není čistě intelektuální. Zkus si to představit jako výrobu. Když mám výrobu, která běží v dvou nebo třísměnném provozu, tak já se jednoduše nemůžu rozhodnout, že lidi budou mít čtyřdenní pracovní týden, protože pokud bych něco takového zavedl, tak to ve finále povede k obrovskému nárůstu personálních nákladů, který já neustojím. Pokud se rozhodnu, že zavedu něco podobného, a tady je zrada pro část svých zaměstnanců, kde to jde, to jsou typicky THP, technicko-hospodářské profese, anebo ty profese, které jsou ty kreativní, řekněme, a zbytek nechám v tom dvou nebo třísměnném provozu. Tak to sice teoreticky fungovat bude a část těch lidí bude s tímhletím šťastná, ale nastane veliká komplikace v okamžiku, kdy ti lidi, kteří jsou v tom výkonu, to znamená tími dělníci, to znamená tími logisti, to znamená i ten nejnižší management, který pořád je vlastně na úrovni toho provozu, ten liniový management takzvaně, tak se začne dívat směrem k těm takzvaně nahoře a bude si říkat, hele, oni tam mají takovýhle benefity a my je nemáme. A my je chceme taky. A proč je nemáme my, když je mají oni? A velmi brzy se stane, když tihleti lidi budou muset tady tyto, kteří mají, řekněme, ten lehčí život, tak když je budou muset z nějakého důvodu poslouchat, typicky nastane další krize, tak se stane to, že budou říkat, no a proč bychom my měli poslouchat, když oni mají tady tohle a my tady toto nemáme. Z jakého důvodu my bychom je měli následovat, když oni si žijou takhle dobře a my si tak dobře nežijeme. A jsme zpátky u toho Jonathana Swifta a jeho Laputy, protože to byl úplně přesně stejný problém, kdy malá odtržená elita si žije luxusní život na letajícím ostrově a hrozí, že zasype tím ostrovem ty, kteří se nachází pod nimi, a když zlobí, tak jim alespoň tím ostrovem zastíní slunce. A to je přesně ten problém, který my nechcem. Takže na jedné straně ano, je hrozně fajn, když dovedeme lidem ulehčit život a dělejme to, jo, je to fajn. Na straně druhé, my nechceme, nemůžeme takto ulehčit život všem, protože by se nám to mohlo finančně vymknout spod kontroly. A na druhé straně, když se snažíme udělat to alespoň pro některé, tak bychom měli dávat velký pozor na to, jestli tím náhodou nerozbíjíme nějakou druhou část, která dost často si ani neuvědomíme, kde ona vlastně je. Konečně pak je tady ještě jedna věc, který je docela dobré si být vědom. Já teda nechci být škarohlíd nebo kritik, jo, ale hovořím z naší zkušenosti. Existují lidi, kteří, a jsou to i lidi, kteří jsou na intelektuálně velmi náročných profesích. Jo. Nechci, aby to znělo tak, že jsou to v úzovkách jenom ti dělníci, ale jsou to i ti kreativci a i ti lidi, kteří dělají tu práci s vysokou přidanou hodnotou, kteří proto, aby fungovali, nemyslím krátkodobě, ale z dlouhodobého hlediska efektivně, vyžadují pravidelný režim. Jakmile tady těmto lidem ten pravidelný režim seberu, tak snižuju efektivitu a nakonec i objem jejich práce. A já neseberu těm lidem ten pravidelný režim tím, že bych byl zloun a řekl, tak teďka si dělejte, co chcete, protože prostě já jsem se tak rozhodl, už vás nebudu hlídat a nashledanou. Já to dělám takzvaně pro jejich dobro. To znamená, budu jim říkat, chci, aby váš život byl pohodlný. Můžete chodit do práce, kdykoliv chcete. A teď rozbijím ten pravidelný režim. Takže ano, benefity jsou fajn, ulehčování práce je super, ale otázka, kterou já bych si měl klást, snesou to ti lidi, snesu to já a nevytvořím tím náhodou někde jinde nějaký konflikt, který bych potom musel řešit. Pokud ne, ať jsme všichni digitální nomádi, teď to bude paráda. Ať se odstěhujeme na měsíc, snad už to brzo půjde. A na Mars daleko, tam je dlouhá transitní doba, tam se špatně dělají telekonference, ale pozor na to, co to umí udělat, a některé věci, které to umí udělat, nejsou úplně hezké.
1: Dal bys nějak charakterizovat vývoj těch pracovních benefitů? Já si vlastně pokládám otázku, jestli dnes z pohledu personalisty třeba ještě někoho nalákám na například stravenky nebo kafe zdarma v práci.
0: Stravenky a kafe zdarma v práci se obávám, že už se považuje za normalitu. Nalákal bys ve spoustě výrobních firem lidi na to, když jim slíbíš, že dostanou nový automat na špunty do uší a pravidelný přísun pracovních pomůcek, protože a ochranných pomůcek, protože to je věc, která na mnoha místech doopravdy bolí obecně. Pokud chceš ty lidi motivovat, tak není dobré, když jim uděláš nějakou velikou investici, která tě bude stát spoustu milionů a ty lidi pak hodně mrzení. To nejlepší, co můžeš udělat, je nějaký malá, drobná a příjemná věc, kterou ocení. A když ty lidi potřebujeme nalákat, nebo když se firmy je snaží získávat, tak argumentují penězi, protože to je takový ten univerzálně slučující argument, ale ani on už dneska moc nefunguje. A to, co funguje, nebo to, co je fajn, je kombinace těch zbývajících dvou hran toho motivačního trojúhelníku. To znamená toho, že máme fajn lidi, že se vám bude dobře pracovat mezi těma lidma, a to zásadní je to, že ta práce má nějaký smysl. To, co je výborný benefit, je potom adaptabilita zaměstnání. To znamená třeba ne ten třídenní pracovní týden, ale to, že v okamžiku, kdy ten člověk potřebuje z nějakého objektivního svého důvodu nějakou úpravu nebo změnu, takže mám tendenci mu vycházet vstříc, spíš než abych se snažil nanutit ho do nějaké škatulky, která by ho drtila a která by ho nutila fungovat dle nějakého režimu. Co se týká těch benefitů, řekněme materiálních nebo materiálních, tak ony, jak si správně řekl, trpí docela velkou inflací. Před pár desítkami let byly stravenky naprosté novum, které si mohli dovolit pouze ti nejbohatší z nejzazobanějších. Potom se z toho stalo něco, co de facto je standard, kde když to nemám, tak ani vůbec neuvažuju, že bych to nemohl mít. Dneska se experimentuje se stravenkovým paušálem, což je vlastně posun. Ukazuje se, že není tak užitečný, jak se tvářil, když byl legislativně zaváděn, ale to je na dlouhé a jiné povídání. A spousta věcí, které se chovají jako benefit, tak fakticky nejsou využívány, přesto nás motivují. To znamená, když mi zaměstnavatel řekne, že mi nabídne třeba fitko zdarma a já, co by správný pivní pupkač, to fitko obcházím co největším obloukem, neboť by mě tam nutili se pohybovat. I potom je to benefit, protože to vypadá jako něco, co dostávám navíc, jako nějaká věc, která mě pomáhá. Co lidi mají rádi, a my to třeba registrujeme, a nejen ve výrobě, ale v kvalifikovaných profesích, je, pokud firma se snaží svým zaměstnancům nějak naplnit alespoň část i jejich, řekněme, rodiny a komunitní život. To znamená, když se organizují akce pro rodiny, když se dělá společná turistika, sport a podobné věci. Před koronakrizí tohle trošičku umíralo na úbytě a vyměňovalo se za peníze. Nicméně ta koronakrize ukázala, jak důležité tyhle věci jsou. Z jednoduchého důvodu, oni totiž v důsledku těch hygienických opatření byly všechny en blanc zrušeny. A najednou se ukázalo, že vlastně chybí, jo? A že to je něco, co ti lidi potřebují a chtějí. A teďka se ukazuje, že je to vlastně fajn. Nesmí se tím přesytit, nesmí toho být příliš. Ale pokud je jich přiměřené množství a pokud jsou zejména zacíleny na naprosto konkrétně ty lidi, které v té firmě máte, tak je to věc, která je fajn. Ještě jedna věc je fajn. V okamžiku, kdy máte malé desítky zaměstnanců, tak je to možné, nikoliv pravděpodobné. Když už jich máte stovky, tak už je to docela pravděpodobné, že se mezi vašimi lidmi nebo že se mezi zaměstnanci vaší firmy najde nějaký jeden člověk nebo dokonce několik lidí, kteří se nějakým způsobem pozitivně vymykají. Takový ten pozitivní deviant, když to pojmenuju tím ošklivým slovem, člověk, který sedne na kolo a je na něm ochotný objet celý svět. Máte tam umělce, například, který fotí krásné obrázky, máte tam sportovce, který je schopný nějakého mimořádného výkonu, máte tam showmana, kterého si přihlásíte do Masterchefa, prostě máte nějakého výrazného člověka. A teď jde o to, toho člověka identifikovat a podpořit, protože jakmile vy ho podpoříte, tak ty zbývající stovky zaměstnanců použijou tady tohoto člověka jako svůj přirozený vzor, jako svůj přirozený motivátor, to znamená tu celebritu v tom původním slova významu, toho někoho, kdo je oslavován. A oni si řeknou, no u nás tady máme takového typka, který jezdí na trojkolce a už s tím objel Asii a teď se chystá na Afriku a teďka tu trojkolku zrovna ve firmě pancéřují, aby ho nerozstříleli Kalašníkovi. A to je najednou pro vás vás někdo, kdo vás motivuje a kdo funguje jako perfektní spojovací prvek. To, co je důležité, je umět toho člověka najít a umět toho člověka podpořit a ukázat těm ostatním, máte nějaký nápad, chtěli byste něco, můžete samozřejmě taky. Drtivá většina toho nikdy nevyužije, ale všichni budou spokojeni a i toto je benefit, protože nám to naplňuje naši potřebu k něčemu se vztáhnout a být s někým spolu. Pokud chodím do sterilní práce, kde pouze dostávám peníze výměnou za to, že utahuju šroubky a kolem mě nikdo nebude, nebudu mít s tou prací absolutně žádný vztah. Bude pro mě velmi jednoduché ji vyměnit. Pokud budu součástí něčeho takového, kde je i třeba ten blázen, nebo kde jsou ty možnosti, které můžu dostávat a kde jsou ti fungující šéfové a kde je ten smysl, tak emocionální náklady spojené s odchodem nebo s přerušením té práce jsou z mého úhlu pohledu zaměstnance tak vysoké, že to prostě neudělám. I kdybych dostal víc peněz, bude mě to víc mrzet. To nechci.
1: Jakým způsobem si myslíš, že se bude odvíjet vůbec pracovní prostředí? Bude v budoucnu kanceláře třeba více takovým jako neformálním místem, které bude sloužit i pro setkávání nebo řešení mimo pracovních věcí?
0: Anglický profesor na London School of Economics Richard Sennett kritizoval open space kanceláře, co by místo, které zcela ruší soukromí zaměstnanců a předpokládal jim rychlou zkázu ve své knize The Fall of Public Man z roku 1987. Od té doby uplynulo bratru 30 let, to znamená, těžko říci, že by se v tomto něco změnilo, vlastně nikdo z nás neví, jakým způsobem se bude práce, ať ta kancelářská nebo ta fyzická dále vyvíjet a pro mě je velmi těžké tady toto jakýmkoliv způsobem predikovat, protože oni jsou samozřejmě trendy, ale ty trendy se nehodí pro každého. Pokud jsem kreativec, pokud jsem člověk, který pracuje s vysokou mírou přidané hodnoty, tak já potřebuji na jedné straně neformální prostředí, na straně druhé, ale ukazuje se, že abych byl v tom prostředí efektivní, tak pořád to musí být prostředí, které je nastaveno typu práce. Že jo? Společnost Valve, výrobce softwaru Steam a technologií, které jsou okolo něj pohybující se ve videoherním průmyslu svého času, dala na všechny své stoly kolečka, aby si je lidi mohli stohovat v kanceláři dohromady podle toho, jak právě potřebovali. No v praxi se ukázalo, že je to fajn, ale pohyb kolečky brání kabely od notebooku. A tím chci říct, že ano, já se můžu snažit udělat to pohodlí, ale lidi kromě pohodlí potřebují i pravidla. A ještě jedna věc, na kterou si narazil, za mě je docela důležitá. Přestože spousta lidí, zvláště OSVČ a malých podnikatelů, fakticky žije pracovní a soukromý život současně, tak pro naši duševní hygienu a také duševní bezpečnost, to je věc, která je velmi důležitá, je velmi důležité umět takzvaně izolovat sféry. To znamená umět si říct, když jsem v práci a kdy v té práci nejsem. Protože já se většinou ve svém soukromém osobním životě chovám trošku jinak než v té práci. A právě to oddělení je velice důležité pro moji vlastní vnitřní hygienu. Jsou lidi, kteří to tak nemají, pochopitelně, je nás mnoho, ale na druhé straně, ale je na druhé straně pro většinu to opravdu platí. Jakmile já začnu z té kanceláře dělat, řekněme, tak trošičku obývák, o to se svého času pokoušel Google, ale taky celá řada dalších firem, tak se stane to, že dochází k tomu blendingu toho soukromého a toho pracovního prostředí a ve finále konečným důsledkem, abych to zkrátil, je to, že nevím, jak se mám chovat. A to je problém, protože už nevím, jestli jsem v práci nebo jestli jsem doma, co se ode mě vlastně očekává, když mi zazvoní telefon, jak mám reagovat. Je to riziko, je otázka, jak to riziko je vážné a záleží vždycky na konkrétní situaci a na konkrétním pracovišti. To, co si může dovolit Google, to, co si může dovolit Wolf, tak to si rozhodně nemůže dovolit výrobní firma, to si nemůže dovolit chemička, automotiv, anebo třeba logistická společnost, nebo něco tomu podobného. V každém případě snaha je taková, a myslím si, že to je snaha, která platí už nejméně 200 let a 100% vědecky podloženě od počátku taylorismu a řízení kvality práce na základě kvality osvětlení, tak platí to, že se snažíme, nebo že firmy, zaměstnavatelé by se měli snažit vytvořit pro své lidi prostředí, které je co nejvíce přirozené, které je co nejméně stresuje a které jim umožňuje se co nejvíce soustředit, fokusovat na ten předmět práce. To znamená na to, co je tím důvodem, proč jsme tady. Zároveň bychom měli být co nejméně z toho vyrušování a mělo by nám být umožněno co nejlepší střídání práce a odpočinku. A tohleto je k dokonalosti dotaženo v extrémně stresujících profesích, takže když se podíváte třeba na to, jak se řídí letový provoz, nebo když se podíváte na to, jak se ovládá kritická infrastruktura, tak tam je to zcela perfektní vlastně už dneska. Na druhé straně firmy, ty řekněme méně kritické, na to teprve přicházejí. Ovšem, tak jak to bylo v případě toho valvu a jak jeho koleček na stolech, tak ne každý dobrý nápad se jako dobrý doopravdy ukazuje a málo co je smutnějšího než gauč, na kterém nikdo nesedí, anebo odpočívací budka uprostřed velkokapacitního skladu, kam nikdo nechodí, protože dobře se ví, že ten, kdo v ní stojí nebo sedí, tak ten přeci nepracuje.
1: Říká sociolog Vojtěch Bednář, který byl mým dnešním hostem. Vojto, moc děkuji za to, že jsi přišel sem k nám do studia, za tvé názory a tvé zkušenosti z praxe.
0: Děkuji za pozvání a přeju posluchačům pevné nervy, protože ten, kdo má pevné nervy, má polovinu vítězství.
1: Pevné nervy se určitě budou hodit. A já bych, abych nezapomněl ještě na úplný závěr, tak stejně jako každému hostovi, i já bych moc rád tobě předal takovou malou pozornost.
0: Já děkuju.
1: A takovou vzpomínku na to, že jsi byl dnes hostem u nás.
0: Děkuju moc. Krásný.
1: Nemáš za to. My ještě jednou děkujeme tobě a nezbývá, než se rozloučit také s našimi diváky a posluchači. Takže přátelé, děkujeme, že jste dokoukali až sem do konce. Určitě nás sledujte ať už na YouTube nebo na audio platformách Spotify a Apple podcastech. A my se na vás budeme těšit s dalším zajímavým hostem zase za týden. Do té doby se mějte hezky. Ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tady uvítáme Eltona Johna, legendu, která změnila hudbu navždycky. Elton je jako král hudebního království. Jeho melodie a klavírní sóla jsou známé po celém světě. Jeho charisma a osobitost z něj dělají neodolatelného umělce, kterého prostě musíš znát. Je jako ten starý dobrý přítel, co nikdy nezestárne. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli máš další vážení.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Public, kapelu, která do hudby vnáší svěží zvuk a energii. Jejich skladby jsou plné chytlavých melodií a silných emocí, které tě nenechají v klidu. Public jsou jako ti kámoši, co ti vždycky zlepší náladu a přinesou pořádnou dávku pozitivní energie. Jejich styl je moderní a osobitý, což z nich dělá jednu z nejnadějnějších kapel současnosti.

0: dnešní den.
1: Berani, možná máte pomalejší rozjezd, ale hlavně nic neodkládejte. Býci, vy dovolte svému okolí převzít iniciativu. Blíženci, zjistíte, že jedna chyba určitě nemusí pokazit celý výsledek. Raci, držte se podstatného a buďte v klidu. Lvi, umíte odhadnout, co se děje za zavřenými dveřmi. Pany, dopřejte ostatním trochu víc prostoru a pozornosti. Váhy, malá změna může udělat velké divy. Štíři, za všech okolností buďte ochotní a vstřícní. Střelci, odvedete kus práce navíc a zasloužíte si uznání. Kozorozi, hlavně nedávejte prostor domněnkám. Vodnáři, mějte ráno časovou rezervu, ať všechno stíháte. A co my ryby, pokud hledáme nové cesty, tak bychom měli zvážit veškeré možnosti.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Rádio Metropole.
2: Metropole.

0: Jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
1: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
0: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open-air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Kabuki je německý producent, který ve své hudbě míchá jungle, bass a hip-hop. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku taneční energie a zábavy. Kabuki umí rozhýbat každý parket a dodat pořádnou porci pozitivní nálady. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Metropole.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
2: Kde stojí kolony,
3: jaké je počasí na Moravě
4: a kam zajít na dobrou pizzu.
1: To všechno a mnohem víc u nás.
2: U nás.
0: Metropole.

pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama, od country po synth pop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Oznámení o útocích na vesnických zábavách na Olomoucku prověřuje policie. To od nás víte. Má jít o brutální napadání dětí, za něž má být odpovědná skupina mladíků, která objíždí zábavy a útočí na osamocené oběti. Policie oznámila, že případ nově prověřuje jako pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví. Potvrzené má napadení 3 osob, a to jednoho nezletilého a 2 mladistvých.
4: K jejich napadení došlo v noci z 22. na 23. srpna 2026 v obci Náměšť na Hané. Ve věci vedeme trestní řízení pro podezření ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví, spáchaného ve stádiu pokusu a výtržnictví, spáchaného ve spolupachatelství. Pachateli hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let.
3: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Tištěné předvolební letáky stále fungují. Podle nového průzkumu je najdou ve schránkách 4 z 5 domácností. Při samotné volbě se podle tištěných materiálů rozhodují 2 z 5 voličů. Připomeneme, že další volby, a to komunální a ve třetině volebních obvodů také do Senátu, budou 9. a 10. října. Spravedlivý svět začíná spravedlivou mapou. S tímto heslem se mění zobrazování světa. OSN schválila nahrazení Mercatorovy mapy za systém Equal Earth z roku 2018. Nové zobrazení přesněji odráží skutečnou velikost zemí na světové mapě. Pro nové zobrazení hlasovalo 164 zemí, včetně České republiky, píše Reuters.
0: Sport.
3: Čeští hokejisté už mají jasno, jací soupeři je čekají na mistrovství světa příští rok v Německu. Turnaj otevřou 14. května zápasem proti Norsku. Ve skupině B narazí také na Kazachstán, Maďarsko, Spojené státy, Slovensko, Kanadu a Dánsko.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý nám přinese jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima se vyšplhají k 27 až 31 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam vyleze rtuť teploměru nejvýše k 24. Den očekáváme bez deště, vítr nám bude foukat pouze slabý. Pokud zítra plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. Sluníčko bude mít docela sílu. UV index bude na 5, na škále od 0 do 11.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Hezké ráno, hezké úterý. Díky, že taky dneska vstáváte s naším rádiem. Za okamžik nás čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek a nebo narozeniny. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
10: Izomat stavebniny.
11: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
12: Stačí si vybrat.
11: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
12: Izomat.cz.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
16: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
15: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
16: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
15: Vstupenky na smsticket.cz.
16: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
17: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
18: Radio Metropole.
19: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat
20: na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou
19: a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
18: Metropole.

0: krásné úterý, ať jste kdekoliv. Jsme moc rádi, že jste si nás naladili. A protože září se teprve rozjíždí, tak za chvíli dáme téma škola, naše děti, učení a doučování. Tak poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím dětí ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
3: Já zdravím posluchače rádia.
2: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
3: Teď jsou u nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát to vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímačky čekají.
2: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
3: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne: tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také po maturitní studium angličtiny.
2: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
3: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístup. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No?
2: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
3: Děkujeme, naschledanou.
2: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.

0: Dlažbka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
2: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
4: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
5: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
8: Fitnessáci pozor! Pozor, pozor. Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
9: Rádio Metropole.
10: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

Podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přinášíme vám zprávy, pojďte si je poslechnout. Je úterý 8. září. Plánovaný krytý bazén v Olomouci se prodraží. Podle nových odhadů bude stavba bazénu v Olomouci u akvaparku stát až 450 milionů korun. Náklady vzrostly o 200 milionů rozšířením projektu o další prvky. Investici má pokrýt úvěr. Přerov investuje téměř 60 milionů korun do proměny skládky v Žeravicích na centrum zpracování odpadu. Město se tak připravuje na zákaz skládkování po roce 2030. Do 3 let budou na místě nové možnosti zpracování odpadu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nezvyklý pohled na rybník Rosnička ve Svitavách. Je kvůli letošnímu extrémnímu suchu téměř bez vody a místo nyní vypadá jako louka. Od jara do rybníka nic nepřiteklo, píše o tom Deník. Veřejnou dopravu čekají změny, ale není jasné, jaké přesně. Kraje v České republice stále neznají přesný finanční dopad chystaného zdanění veřejné dopravy. Stát jim dosud nedodal jasnou metodiku pro výpočet DPH. Téma dále sledujeme.
2: Sport.
3: České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně porážkou se Spojenými státy 64-105. Po historicky nejvyšší prohře na světové scéně české basketbalistky obsadily na šampionátu konečné 15. místo.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Léto ještě neřeklo poslední slovo a dnes se nám ukáže v plné parádě. Těšíme se na koupačku, na kolo nebo taky na zahrádku. Víme, jak bude, teploty 29 až 31 a jasno nebo polojasno. Užijte si den.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce, také z Uničovska nebo z Kroměříže a z Hranic. Víme, jak se jezdí tady v úterý ráno. Na kraji Olomouce hlásíte práce na silnici, mírně omezený provoz na Dolní Novosadské. Ranní nehoda 2 osobáků se došetřuje na Uničovsku mezi Šumvaldem a Dolní Libinou. A policejní kontroly teď pomáhají a chrání v Kroměříži, na Kujetínské u Pionýrské louky, také v Hranicích na Olomoucké. Děti, tátové, mámy, díky, že i v úterý jedete s námi.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Dobré ráno. Taky v úterý máte správně naladěno. Tady hrajeme a bavíme a díky hvězdám také víme, jak se nám dneska bude dařit a na co se můžeme těšit. Tak poslouchejte dál, jdeme na to.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, možná máte pomalejší rozjezd, ale hlavně nic neodkládejte. Býci, vy dovolte svému okolí převzít iniciativu. Blíženci, zjistíte, že jedna chyba určitě nemusí pokazit celý výsledek. Raci, držte se podstatného a buďte v klidu. Lvi, umíte odhadnout, co se děje za zavřenými dveřmi. Pany, dopřejte ostatním trochu víc prostoru a pozornosti. Váhy, malá změna může udělat velké divy. Štíři, za všech okolností buďte ochotní a vstřícní. Střelci, odvedete kus práce navíc a zasloužíte si uznání. Kozorozi, hlavně nedávejte prostor domněnkám. Vodnáři, mějte ráno časovou rezervu, ať všechno stíháte. A co my ryby, pokud hledáme nové cesty, tak bychom měli zvážit veškeré možnosti.
1: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz

0: Dlažbovka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
0: Posloucháš? Radio Metro.

0: zdravíme všechny a díky moc, že taky v úterý ráno ladíte právě nás. Jako vždycky tady máme hit za hitem a skvělou náladu a taky vám poradíme, jak si udělat život zase o něco hezčí a víc v pohodě. Už za chvilku, tak si úterý dál užívejte v plné parádě.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Sleva 90%, poslední kus, doručíme zítra. Na internetu na nás blikají obří slevy a údajně bezkonkurenční ceny, jenomže dobře víme, že není všechno zlato, co se třpytí, a potvrzují to i oslovení odborníci. Neplatí to všude samozřejmě, ale výhodnou cenu může v košíku některých e-shopů zvednout třeba povinné balné, na které vás předem nikdo neupozorní a bez kterého není možné zboží odeslat. A když už u zboží je nápis skladem, tak také to u některých e-shopů prý nemusí být pravda. A může to znamenat spíše, ano, někde to na skladě určitě je, ale nevíme kde a nevíme ve kterém. Dodání zboží se potom i kvůli tomu může pořádně protáhnout, což nám občas vůbec nehraje do noty. Proto pro vás v našem rádiu pravidelně třídíme nejenom hudbu, ale také akce, tipy a reklamní nabídky. Vysíláme jenom ty prověřené, za kterými si můžeme stát. Děkujeme, že nám věříte.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
5: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
6: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
7: U Bivoje všechno je.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
10: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
11: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
12: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kučka je zase fuč.
13: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
12: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
13: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
1: Rádio Metropole.
14: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Metropole. Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Je úterý 8. září. Buďme ve střehu, ať se nepíchneme. Počet nalezených stříkaček po narkomanech v Olomouci už překonal loňský rekord 674 kusů. Jen za uplynulý víkend na cyklostezce u Černé cesty strážníci pozbírali 40 kusů infekčního materiálu.
3: Hlídka byla totiž vyslána na cyklostezku u Černé cesty, kde jsme nalezli téměř 40 injekčních stříkaček. Od tohoto případu až do neděle pak ještě hlídky řešili dalších 15 oznámení a 25 stříkaček. Ve všech případech byly nálezy uloženy do sběrných boxů a poté bude vše předáno k odborné likvidaci. K dnešnímu dní evidujeme 409 případů a 710 nalezených stříkaček.
2: Vysvětluje komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Až výstřely zastavili ujíždějícího řidiče, policisté v sobotu v Oničově honili přes pole řidiče, který jim odmítl zastavit, poslechl až po varovných výstřelech. 36-letý muž měl zákaz řízení, za jeho maření mu hrozí i 2leté vězení. S dopravním omezením počítejme na Svitavsku. Ředitelství silnic a dálnic ode dneška do pátku nechává upravit kruháč na křížení silnic 34 a 35 u Koclířova. Práce na vytíženém tahu si vyžádají uzavírky a provoz tu budou řídit semafory. V Česku kriticky chybí až 1000 dětských praktických lékařů, přestože kraje i pojišťovny nabízejí milionové odměny za otevření ordinace nebo byty zdarma. Víc než půlka absolventů raději zůstává v nemocnicích. Situaci představil Deník.
0: Sport.
2: Tenistka Katka Siniaková s američankou Taylor Townsendovou pokračují v cestě za obhajobou loňského finále na US Open. Prošli do čtvrtfinále deblu na newyorském Grand Slamu. Dvojici Hunterová a Kravčiková přemohli 2-0 na sety a pokračují ve čtyřhře dál.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víte, že na Moravě dneska budeme mít tepleji než u moře? Ano, třeba brazilské Rio de Janeiro dneska naměří pouze 22 stupňů. V tureckém Istanbulu třeba jenom 26. Víme, jak bude tady u nás na Moravě teploty kolem 30 stupňů a jasno nebo polojasno.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Za volantem.
4: Blesková doprava z Olomoucka, také z okolí Blanska pro vás právě teď na Moravě v úterý ráno bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Měří rychlost a také kontrolují dálniční známky na 290. kilometru dálnice z Lipníku na Olomouc u Velkého újezdu. Další policejní hlídka mezi Blanskem a Rajcem Jestřebí u odbočky na Spešov. A porouchané vozidlo objíždíme na 19. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov za Žešovem. Vy řídíte a my zařídíme další hity úterního rána.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Otakar Štěpán Bačák. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: hezké ráno, hezké úterý. Díky, že taky dneska vstáváte s naším rádiem. Za okamžik nás čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek a nebo narozeniny. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
1: Metropole právě dnes.
2: Úterý 8. září narozeniny slaví zpěvačka Pink. Na rozky by měl i jeden z nejslavnějších DJů své generace, švédský Avicii. Dnešní datum je také spojeno s britskou královskou rodinou. Přesně před 4 lety, tedy 8. září 2022, zemřela ve věku 96 let královna Alžběta II. V našem kalendáři povolání dnes slaví svátek lidé, bez kterých by herci občas neměli co držet a ani co na sebe, tedy rekvizitáři a kostymérky. A v klasickém kalendáři jsou Mariany, což jsou pro nás dvě jména v jednom balení. Jak to? Pojďme si to vysvětlit v naší sváteční hymně.
3: Sváteční hymna pro Mariany!

0: Metropole právě dnes.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Mami, co jsme vyhráli?
7: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
8: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
11: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
12: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
13: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
0: Radio Metropole.

0: krásné úterý, ať jste kdekoliv. Jsme moc rádi, že jste si nás naladili. A protože září se teprve rozjíždí, tak za chvíli dáme téma škola, naše děti, učení a doučování. Tak poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím dětí ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
3: Já zdravím posluchače rádia.
2: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
3: Teď jsou u nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát to vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímaček čekají.
2: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
3: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne: tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také po maturitní studium angličtiny.
2: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
3: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístup. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
2: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
3: Děkujeme, naschledanou.
2: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
1: Tvoje ráno.
4: Tvoje rádio.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Fotbalový obránce Jakub Elbl svlékl dres Sigmy Olomouc. Po trestu od fotbalové asociace v nedávné korupční kauze se s ním klub dohodl na předčasném ukončení smlouvy, informuje o tom ČTK. 26-letý bek je nyní volným hráčem.
1: Přerov aktuálně.
3: Pouliční galerie v Přerově se rozrůstá o další portréty slavných rodáků. Umělec Michal Filák vytváří na třídě 17. listopadu malby nových 4 významných osobností. K dosavadním portrétům nově přibude skladatel Jaroslav Vikrent, mistr světa ve hře na foukací harmoniku Lubomír Pleva, malíř Augustin Mervart a spisovatelka Amálie Vrbová. Portrét prvního z nich už je hotový a byl podle umělce taky nejtěžší. Brzy bude hotová palačovská spojka propojující Olomouc, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Ředitelství silnic a dálnic zve na den otevřené silnice 35 Lešná Palačov. Tuto sobotu si tak můžeme novou palačovskou spojku projít či projet na kole nebo bruslích. Střídání času každý půl rok v Česku potrvá nejméně do roku 2031. Vláda schválila nařízení, které přebírá unijní předpis, protože státy EU se na jednotném času stále neshodly. Další časový posun nás čeká v říjnu.
0: Sport.
3: Hanáčtí hokejisté mají před sebou další přípravné zápasy před novou sezónou. Olomoucká Mora nastoupí dnes od 18 hodin na ledě Komety Brno a prostějovští Jestřáby změří síly od 18 hodin venku s Uherským Brodem. Výsledky vám přineseme.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Léto ještě neřeklo poslední slovo a dnes se nám ukáže v plné parádě. Těšíme se na koupačku, na kolo nebo taky na zahrádku. Víme, jak bude, teploty 29 až 31 a jasno nebo polojasno. Užijte si den.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Lesková doprava z Olomouce, Přerova i Zvyškova. Dobrá zpráva z hanácké metropole. Opravy na Stupkově ulici jsou hotové. Máme tady novou silnici, nová parkovací místa i modernější autobusové zastávky. Děkujeme dělníkům, že si na tom dali takhle záležet. V Přerově pozor na nehodu za Lidlem na Velké Lášce a ve Zvyškově policie kontroluje provoz podle předpisů u autokely na Brněnské. Přejeme, ať je dnešní cesta bez kolon a nečekaných překvápek. Jedeme s vámi.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

přejeme nádherné dopoledne. Doufáme, že i díky nám se máte skvěle. My hrajeme tu nejlepší muziku a těší nás, že jste součástí naší rádiové rodiny. Ať už jste doma, v práci nebo na cestách, přejeme pohodové úterý.

0: Vlajka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej rám, jam, jam.
1: Izomat stavebniny.
2: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
3: Stačí si vybrat.
2: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
3: Izomat.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Zdravíme všechny, co chtějí mít přehled. S námi máte, co potřebujete. Připravujeme pro vás další zprávy. Ještě před celou dáme aktuality z regionu, předpověď počasí i dopravní informace. Tak poslouchejte dál a bavte se.
1: Tohle je Rádio Metropole, týden je za námi a Majda opět loví ryby. Z rybníčků české hudební scény pro vás vytahuju kousky, které jste možná ještě neslyšeli, ale určitě byste měli. A dneska zakotvíme v Praze. Do Podběráku se nám totiž chytila kapela Brankos Bridge. Jestli tě baví energie analogového zvuku, hudba v níž se potkává surf rock s postpunkem, diskem a lehce tarantinovskou atmosférou, tohle tě posadí na zadek. Kapela má venku nové EP Geezer Complex, ve kterém si s hořkou sebeironií bere na paškál chlápkovské ego a věčný tlak na výkon. Jak říká sama kapela, během 4 skladeb se postupně noříme do výstředních světů křehkých mužů, trosek i všeumělů, kteří se v pro ně nepřátelské době strachují o přežití vlastního druhu. Celá nahrávka má taky parádní zvuk, a to nejen díky britskému producentovi Jonathanu Huxovi. My si z desky pustíme čerstvý videosingl Get a Bob. Tohle je Get a Bob od Brankos Bridge.

0: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
1: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?

0: Marko Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
4: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
5: Radio Metropole.
6: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
5: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Přinášíme vám další informace. Nové místo k bydlení bude v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Na stavbu nového bytového domu získalo dotaci přes 100 milionů korun. Nový bytový dům má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi. Do rostoucích cen pohonných hmot zatím stát zasahovat nebude. Vláda zvažovala stropování marží prodejců paliv, ale nakonec se rozhodla, že to neudělá. Problém vidí v rafinériích. Ceny paliv chce premiér Andrej Babiš řešit na evropské úrovni, píše ČTK.
3: Co si to pořád píšeš? Mourku. Mourku! Vidím na laváčku, že jste se velice rychle zpřátelili.
2: Herec Petr Bruckner se po 60 letech rozloučí s divadlem Járy Cimrmana. Začínající 60. sezóna je pro něj poslední. 83-letý herec s typickým knírem, kterého známe například z role policejního praktikanta Hlaváčka ve hře Vražda v salonním kupé, odchází z populárního souboru ze zdravotních důvodů.
1: Sport.
2: Elitní česká basketbalistka Eliška Joklová náhle končí v zámořské ženské NBA v dresu Minnesota. Klub českou reprezentantku během mistrovství světa v Berlíně nabídl konkurenci. Nyní se tak bude čekat, do jakého týmu povedou její další sportovní kroky.
1: Rádio Metropole, co na sebe. Víte, že na Moravě dneska budeme mít tepleji než u moře? Ano, třeba brazilské Rio de Janeiro dneska naměří pouze 22 stupňů. V tureckém Istanbulu třeba jenom 26. Víme, jak bude tady u nás na Moravě teploty kolem 30 stupňů a jasno nebo polojasno.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, kde máme hlášené policejní hlídky. Například v Olomouci, kousek od RCOčka, na křižovatce Jungmanova Hálkova. Vlastně stojí přímo u té základky. Hlídka taky v Zábřehu na Olomoucké, v Šumperku na Jesenické nebo v Mohelnici na Třebovské. Kontrolu můžeme potkat i na D1 u exitu Přerov jich a nebo na Prostějovsku v Moskovicích na Stichovické. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut, ať už s námi jedete kamkoliv.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Radio Metropole.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Otakarem Štěpánem Bačákem. Jaké olomoucké festivaly máte nejradši?
1: Pro mě jednoznačně jsou tím nejlepším festivalem výstavy v rámci olomoucké flóry. Beru to tak, že Olomouc rovná se flóra a flóra rovná se Olomouc. Mým nejoblíbenějším hobby je od malička zahrada, ke které jsem byl vedený svými prarodiči a posléze rodiči. A tak flóra je pro mě velkou inspirací a nádherným festivalem toho, co se v oblasti zahradničení dá dosáhnout.
0: Říká Otakar Štěpán Bačák. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.
2: Rádio Metropole.
3: A dopolední chill. Ideální soundtrack před obědem.
2: Metropole.

0: úterní dopoledne utíká jako voda a my jsme rádi, že ho trávíte s námi. Pokud už přemýšlíte, jak naložit s volným časem po práci, už za 20 minut vám přineseme skvělé tipy na zajímavé akce. Přejeme vám příjemné dopoledne.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Co se kolem nás děje? Pojďme se na to podívat. V Olomouci na Letňáku zítra velká party. Lenka Dusilová slaví 50. Budou i hosté jako David Koller a Čechomor. Už zítra, tedy ve středu večer na Olomouckém Letňáku. Rock in Olomouc, to je akce, která proběhne v sobotu v Olomouci na Korunní pevnusce. Poctivý rokový nářez Rock in Olomouc v sobotu na Korunní pevnusce, Kobrýšci, Alkehol, Dimitri, Trautenberg, Horky, Žeslíže a Traktor. V sobotu bude také bohuňovický guláš fest. Kromě nejlepšího guláše i country muzika, parkour a major. Bohuňovický guláš fest i s naší Martinou Kvítko teď v sobotu. A ještě speciální pozvánka do Přerova, kde v neděli spojíme chutě kraje s naším radiotalentem. V rámci oblíbeného gastrofestivalu zazní koncerty 4 finalistů radiotalentu. Bude to paráda, naše rádio u toho nesmí chybět. Takže v neděli v Přerovském parku Michalov, stavíte se?
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon.

0: V Mžiku doručíme.
1: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Tento pátek Velká Bystřice.
4: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
6: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberg a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
7: Fitnessáci pozor! Pozor, pozor. Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
8: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
9: Radio Metropole
10: a dopolední chill.
11: Baby, let's go!
12: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
9: Metropole.

0: Kamaráti, jsi u nás, poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill.
2: Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Přinášíme vám zprávy, pojďte si je poslechnout. Plánovaný krytý bazén v Olomouci se prodraží. Podle nových odhadů bude stavba bazénu v Olomouci u akvaparku stát až 450 milionů korun. Náklady vzrostly o 200 milionů rozšířením projektu o další prvky. Investici má pokrýt úvěr. Přerov investuje téměř 60 milionů korun do proměny skládky v Žeravicích na centrum zpracování odpadu. Město se tak připravuje na zákaz skládkování po roce 2030. Do 3 let budou na místě nové možnosti zpracování odpadu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nezvyklý pohled na rybník Rosnička ve Svitavách. Je kvůli letošnímu extrémnímu suchu téměř bez vody a místo nyní vypadá jako louka. Od jara do rybníka nic nepřiteklo, píše o tom deník. Veřejnou dopravu čekají změny, ale není jasné, jaké přesně. Kraje v České republice stále neznají přesný finanční dopad chystaného zdanění veřejné dopravy. Stát jim dosud nedodal jasnou metodiku pro výpočet DPH. Téma dále sledujeme.
1: Sport.
2: České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně porážkou se Spojenými státy 64-105. Po historicky nejvyšší prohře na světové scéně české basketbalistky obsadily na šampionátu konečné 15. místo. Přesto rozehrávačka Eliška Joklová hodnotí vystoupení týmu pozitivně. Naše reprezentantky totiž sváděly velmi vyrovnané bitvy se silnou Itálií, Čínou a již zmíněnou Amerikou. Z náročného šampionátu si tak odvážejí především spoustu cenných zkušeností.
3: Víme, jak bude, i nadále většinou polojasno a k tomu zhruba 25 až 28 stupňů, místy dokonce 30. Tyhle ty skoro tropické třicítky můžeme mít na Moravě ještě zítra. Jinak avizovaná studená fronta k nám z Čech dorazí až během čtvrtka. To pak naměříme maximálně 20 a podobné by to mělo být taky v pátek a o víkendu.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme silnější provoz na Dolní Novosadské nebo taky na Palackého, jak se jede kolem Ušáku. Pak máme hlášené policejní hlídky v Prostějově na Konečné a na Plumlovské. V Tovačově, jak je ta křižovatka na Anín, nebo v Přerově na Tovární. Hlídka taky na D1 na exitu Hulín Západ nebo na Šumpersku v Bludově na ulici 8. května. A odstavené auto nám hlásíte přímo v Šumperku na Jesenické. Tak opatrně a šťastnou cestu.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie.
1: Víc energie.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill.
2: Už se těšíš na oběd?

0: Srdečně děkujeme za váš poslech u nás na vlnách. Hrajeme vám hit za hitem. Za chvíli pro vás máme připravený taky náš pravidelný magazín, ve kterém vám přinášíme užitečné tipy a triky. Přejeme vám pohodové poledne a ať se vám dnešní úterý daří podle představ.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Floře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
10: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
11: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Sleva 90%. Poslední kus doručíme zítra. Na internetu na nás blikají obří slevy a údajně bezkonkurenční ceny, jenomže dobře víme, že není všechno zlato, co se třpítí, a potvrzují to i oslovení odborníci. Neplatí to všude samozřejmě, ale výhodnou cenu může v košíku některých e-shopů zvednout třeba povinné balné, na které vás předem nikdo neupozorní a bez kterého není možné zboží odeslat. A když už u zboží je nápis skladem, tak také to u některých e-shopů prý nemusí být pravda. A může to znamenat spíše, ano, někde to na skladě určitě je, ale nevíme kde a nevíme ve kterém. Dodání zboží se potom i kvůli tomu může pořádně protáhnout, což nám občas vůbec nehraje do noty. Proto pro vás v našem rádiu pravidelně třídíme nejenom hudbu, ale také akce, tipy a reklamní nabídky. Vysíláme jenom ty prověřené, za kterými si můžeme stát. Děkujeme, že nám věříte.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
3: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
2: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami. Mez.

0: přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce Mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u Kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
8: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
9: U Bivoje všechno je.
10: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Fotbalový obránce Jakub Elbl svlékl dres Sigmy Olomouc. Po trestu od fotbalové asociace v nedávné korupční kauze se s ním klub dohodl na předčasném ukončení smlouvy, informuje o tom ČTK. 26-letý bek je nyní volným hráčem.
1: Přerov aktuálně.
3: Pouliční galerie v Přerově se rozrůstá o další portréty slavných rodáků. Umělec Michal Filák vytváří na třídě 17. listopadu malby nových 4 významných osobností. K dosavadním portrétům nově přibude skladatel Jaroslav Vikrent, mistr světa ve hře na foukací harmoniku Lubomír Pleva, malíř Augustin Mervart a spisovatelka Amálie Vrbová. Portrét prvního z nich už je hotový a byl podle umělce taky nejtěžší. Brzy bude hotová palačovská spojka propojující Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Ředitelství silnic a dálnic zve na den otevřené silnice 35 Lešná Palačov. Tuto sobotu si tak můžeme novou palačovskou spojku projít či projet na kole nebo bruslích. Střídání času každý půl rok v Česku potrvá nejméně do roku 2031. Vláda schválila nařízení, které přebírá unijní předpis, protože státy EU se na jednotném času stále neshodly. Další časový posun nás čeká v říjnu.
0: Sport.
3: Hanáčtí hokejisté mají před sebou další přípravné zápasy před novou sezónou. Olomoucká Mora nastoupí dnes od 18 hodin na ledě Komety Brno a prostějovští Jestřáby změří síly od 18 hodin venku s Uherským Brodem. Výsledky vám přineseme.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Tak tady ještě máme tropické počasí a může za to větrné proudění od jihu. Víme, jak bude, v našem regionu dál většinou polojasno a k tomu odpoledne skoro 30 stupňů, nejenom dnes, ale i zítra. Na horách, tedy v Jeseníkách a v Beskydech by to mělo být zhruba kolem 20. A zatím to vypadá tak, že případné deště, přehánky anebo bouřky mají na Moravu dorazit až ve středu večer.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci v centru, číhají kousek od Koruny na ulici Denisova. Hlídka taky na Týnecké, jak jsou sklady Kauflandu, nebo na dálnici D46 Prostějov-Vyškov na exitu Vranovice-Kelčice. Kontrolu můžeme potkat i na trase Leština-Zábřeh, nebo na Boskovicku v úseku Vážany-Šebetov a staví prý taky na D1 poblíž sjezdu na Kojetín. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Úterý se přehouplo do své druhé poloviny a my si ho už za chvíli zpestříme pohledem do kalendáře na pozoruhodné osobnosti a mezinárodní dny. Přejeme vám dobrou chuť k obědu a příjemné poledne.
1: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej rád. Jam, jam.
1: Izomat stavebniny. Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
2: Stačí si vybrat.
1: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
2: Izomat.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
7: Pro doma.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
12: Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

0: žít.
1: Metropole právě dnes.
2: Úterý 8. září narozeniny slaví zpěvačka Pink. Na rozky by měl i jeden z nejslavnějších DJů své generace, švédský Avicii. Dnešní datum je také spojeno s britskou královskou rodinou. Přesně před 4 lety, tedy 8. září 2022, zemřela ve věku 96 let královna Alžběta II. V našem kalendáři povolání dnes slaví svátek lidé, bez kterých by herci občas neměli co držet a ani co na sebe, tedy rekvizitáři a kostymérky. A v klasickém kalendáři jsou Mariany, což jsou pro nás dvě jména v jednom balení. Jak to? Pojďme si to vysvětlit v naší sváteční hymně.
3: Sváteční hymna pro Mariany!

0: nabízíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony?
0: Jaké je počasí na Moravě?
1: A kam zajít na dobrou pizzu?
0: To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás.
2: Metropole.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Před námi další hodina a taky další zprávy. Prověřujte si internetové prodejce, než od nich cokoliv koupíte. Žena ze Šternberska přišla o 1000 korun při nákupu dřevěných briket. Peníze zaplatila předem na e-shopu, zboží nedorazilo a kontakt na prodejce není.
2: Žena ze Šternberska není bohužel jedinou obětí. V relativně krátké době na přelomu srpna a září 2026 policie eviduje už 6 poškozených osob, odvedených při nákupu briket nebo pelet z internetu. Celková škoda dosahuje téměř 140 000 korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin podvod, za který lze uložit až 5letý trest odnětí svobody.
1: Doplnil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Policie pravidelně varuje před podvody na internetu a vyzývá k prověřování e-shopů před nákupem. Lidé si mají zkontrolovat ičo, recenze i kontakty, nejlépe na webu panprokoukl.cz. S dopravním omezením počítejme na Svitavsku. Ředitelství silnic a dálnic ode dneška do pátku nechává upravit kruháč na křížení silnic 34 a 35 u Kocvířova. Práce na vytíženém tahu si vyžádají uzavírky a provoz tu budou řídit semafory.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Řešíme přírodní katastrofu. To jsou slova ministra životního prostředí Igora Červeného. Varoval před výskytem toxických látek na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda. Odborníci tam odhalili zvýšené koncentrace chemikálií. Ministerstvo životního prostředí chystá na Šumavě rozsáhlý průzkum a preventivní opatření. Lokalita je údajně zasažena látkami, jako je rtuť nebo arzen. Nyní ministerstvo životního prostředí řeší zamezení jejich dalšímu šíření. Sport. Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole MOL Cupu atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto sousedů začne ve středu v 18 hodin.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Víme, jak bude. Docela vedro, docela hic. Na Moravě dnes i zítra ještě místy naměříme tropické třicítky. Jinak by se teploty měly pohybovat nejčastěji v rozmezí 25 až 28 stupňů. A v našem regionu by mělo být dál vesměs polojasno. S tím, že dneska a zítra tady máme zhruba nějakých 13 hodin slunečního svitu.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na dálnici D35 Olomouc Rybník u Velkého újezdu anebo na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. A pozor, nehodu máme na D1 ve směru na Přerov před exitem Bělotín. Je tady silnější provoz, jde o srážku nákladňáku s osobákem. Na místě jsou záchranáři. Bouráme také na Šumpersku, tady je to na silnici 11 v těch serpentínách u Klepáčova. Jde o havárii motocyklu a i tady máme na místě záchranné složky. Tak hlavně šťastnou cestu a jeďte opatrně.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Děkujeme, že ladíte naše rádio i během úterního odpoledne. Brzy vám nabídneme zajímavý rozhovor o tom, jak mohou žáci i rodiče prožít školní rok v pohodě. Přejeme vám poklidné odpoledne a příjemné chvíle s naší muzikou.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
2: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
2: Metropole!
3: Metropole!

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím děti ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
2: Já zdravím posluchače rádia.
1: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
2: Teď jsou u nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímaček čekají.
1: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
2: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne, tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také po maturitní studium angličtiny.
1: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
2: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístupu. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
1: Pocit k nezaplacení. Místo psaní taháků raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
11: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u Kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
12: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
13: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
14: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček.cz.
15: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
16: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
17: U Bivoje všechno je.
18: Rádio Metropole.
19: Tvoje odpoledne.
18: Tvoje rádio.
19: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Přinášíme vám další informace. Nové místo k bydlení bude v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Na stavbu nového bytového domu získalo dotaci přes 100 milionů korun. Nový bytový dům má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi. Úmrtí na silnici na Přerovsku. 56-letý řidič včera zemřel u Kojetína na silnici 47, jel ve směru na Popůvky a při předjíždění nákladňáku před sebou se střetl v protisměru s dalším nákladním autem.
3: I přesto, že řidič protijedoucího nákladního vozidla vybočil vpravo a snížil rychlost, střetu nedokázal zabránit. Osobní vozidlo bylo odhozeno do přilehlého pole a jeho řidič bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě události zemřel. Z důvodu řádného objasnění této nešťastné události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
2: Vysvětlila za policii komisařka Miluše Zajícová. Do rostoucích cen pohonných hmot zatím stát zasahovat nebude. Vláda zvažovala stropování marží prodejců paliv, ale nakonec se rozhodla, že to neudělá. Problém vidí v rafinériích. Ceny paliv chce premiér Andrej Babiš řešit na evropské úrovni, píše ČTK.
4: Co si to pořád píšeš? Mourku. Mourku! Vidím hlaváčku, že jste se velice rychle zpřátelili.
2: Herec Petr Bruckner se po 60 letech rozloučí s divadlem Járy Cimrmana. Začínající 60. sezóna je pro něj poslední. 83-letý herec s typickým knírem, kterého známe například z role policejního praktikanta Hlaváčka ve hře Vražda v saloním kupé, odchází z populárního souboru ze zdravotních důvodů.
1: Sport.
2: Hvězda přerovského tenisu Linda Nosková bude hrát své premiérové čtvrtfinále na Grand Slamu US Open a čeká ji náročná zkouška. V duelu o postup do semifinále vyzve na newyorském betonu dnes po 17:30 večer světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude, i nadále většinou polojasno a k tomu zhruba 25 až 28 stupňů, místy dokonce 30. Tyhle ty skoro tropické třicítky můžeme mít na Moravě ještě zítra. Jinak avizovaná studená fronta k nám z Čech dorazí až během čtvrtka. To pak naměříme maximálně 20 a podobné by to mělo být taky v pátek a o víkendu.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci na Tabuláku na Okružní anebo taky v Hejčíně na ulici Ladova. Hlídka je taky v Prostějově za Olomouckou nebo v Přerově na Tovačovské a kontrolu můžeme potkat i na D1 na exitu Kroměříž Východ a Hulín Západ. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Otakar Štěpán Bačák. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.
1: Rádio Metropole
2: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
3: Dneska padla.

0: Děkujeme vám za vaši přízeň i během úterního odpoledne. Hrajeme vám pro lepší náladu, už za 20 minut se pak podíváme na to, o čem se aktuálně mluví na regionálních webech a vytáhneme pro vás ty nejzajímavější perličky, o čem se na Hané píše. Přejeme vám, ať co nejrychleji uteče zbytek pracovní doby. Na zkrácení času posíláme další pecky.
1: 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
2: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
1: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými

0: Ano, před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
9: Mami, co jsme vyhráli?
10: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
11: Posloucháš?
12: Radio Metropol.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jsme na té správné vlně a teď už zveme všechny malé hokejové nadšence do olomoucké Plechareny na týden hokeje. Bude to na konci září a akce je určená dětem od 4 do 8 let. Další podrobnosti najdeme na webu hc.olomouc.cz. Zdravíme taky Šumperk, který představuje na svých webových stránkách novou aplikaci. Ta nám ukáže nejrůznější akce i dopravní omezení ve městě. Kompletní info na webu šumperk.cz. A ještě se podíváme na report.cz. Tady připomínáme dožínky Olomouckého kraje v Náměšti. Už o tomto víkendu jiné kafé, atrakce pro děti a hlavně vstup zdarma. Tak teď už to víte. Díky moc, že posloucháte. S námi totiž vždycky máte přehled.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
3: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
4: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
5: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
11: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přinášíme vám zprávy, pojďte si je poslechnout. Plánovaný krytý bazén v Olomouci se prodraží. Podle nových odhadů bude stavba bazénu v Olomouci u akvaparku stát až 450 milionů korun. Náklady vzrostly o 200 milionů rozšířením projektu o další prvky. Investici má pokrýt úvěr. Přerov investuje téměř 60 milionů korun do proměny skládky v Žeravicích na centrum zpracování odpadu. Město se tak připravuje na zákaz skládkování po roce 2030. Do 3 let budou na místě nové možnosti zpracování odpadu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nezvyklý pohled na rybník Rosnička ve Svitavách. Je kvůli letošnímu extrémnímu suchu téměř bez vody a místo nyní vypadá jako louka. Od jara do rybníka nic nepřiteklo, píše o tom deník. Veřejnou dopravu čekají změny, ale není jasné, jaké přesně. Kraje v České republice stále neznají přesný finanční dopad chystaného zdanění veřejné dopravy. Stát jim dosud nedodal jasnou metodiku pro výpočet DPH. Téma dále sledujeme.
2: Sport.
3: Výměna trenéra. U fotbalového prvoligového Zlína skončil trenér Bronislav Červenka. Zlínu se nedaří. Ševci jsou po nedělní domácí porážce 1-3 s Teplicemi v tabulce dál bez bodu. Poslední tým první ligy nově převzal sportovní manažer Pavel Hovtech.
1: Rádio Metropole. To na sebe. Jak bude? Dál nás čeká prosluněná obloha, teplotní maxima dnes hlásí až 31 stupňů. Pobyt venku nám ale zpříjemňuje mírný větřík. Zítra nás den přivítá opět jasnou až polojasnou oblohou. Během středečního odpoledne už ale začne přibývat oblačnosti a k večeru a v noci se přidá déšť. Ojediněle mohou dorazit i bouřky. Nejvyšší teploty se ve středu vyšplhají k 28 až 32 stupňům. Zatímco dnes máme biozátěž na dvojce, zítra se nám zhorší na třetí, tedy nejhorší stupeň.
2: Rádio Metropole za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Pozor ale, pokud do Hanácké metropole pojedeme směrem z Velké Bystřice. U benzínky je tady překážka na silnici číslo 35. Taky máme na Olomoucku několik policejních hlídek, číhají v Olomouci v ulici Okružní, taky na cestě mezi Hněvotínem a obcí Nedvězí, pomáhají a chrání taky na D46 na trase od Vyškova před exitem Olšany u Prostějova. Potkat je můžeme i jinde, třeba v Lipníku v ulici Hranická, v Držovicích v ulici Za Olomouckou nebo třeba v Tlumačově v ulici Dolní. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.
5: It's Friday then.

Tohle je Rádio Metropole. Týden je za námi a Majda opět loví ryby. Z rybníčků české hudební scény pro vás vytahuju kousky, které jste možná ještě neslyšeli, ale určitě byste měli. A dneska zakotvíme v Praze. Do Podběráku se nám totiž chytila kapela Brankos Bridge. Jestli tě baví energie analogového zvuku, hudba v níž se potkává surf rock s postpunkem, diskem a lehce tarantinovskou atmosférou, tohle tě posadí na zadek. Kapela má venku nové EP Geezer Complex, ve kterém si s hořkou sebeironií bere na paškál chlápkovské ego a věčný tlak na výkon. Jak říká sama kapela, během 4 skladeb se postupně noříme do výstředních světů křehkých mužů, trosek i všeumělů, kteří se v pro ně nepřátelské době strachují o přežití vlastního druhu. Celá nahrávka má taky parádní zvuk, a to nejen díky britskému producentovi Jonathanu Huxovi. My si z desky pustíme čerstvý videosingl Get a Bob. Tohle je Get a Bob od Brankos Bridge.

0: Radio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: díky za to, že nás posloucháte. Úterní odpoledne si žádá trochu rozptýlení a proto pro vás máme už za chvíli další nálož tipů, kam vyrazit za kulturou, sportem nebo odpočinkem. Přejeme vám skvělé odpoledne a spoustu radosti z dnešního dne.
1: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
5: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Taneční puls tvýho města.
9: Rádio Metropole.

0: pole, kam vyrazit.
1: Co se kolem nás děje? Pojďme se na to podívat. V Olomouci na Letňáku zítra velká party. Lenka Dusilová slaví 50. Budou i hosté jako David Koller a Čechomor. Už zítra, tedy ve středu večer na olomouckém Letňáku. Rock in Olomouc, to je akce, která proběhne v sobotu v Olomouci na Korunní pevnusce. Poctivý rokový nářez Rock in Olomouc v sobotu na Korunní pevnusce, Koblížci, Alkehol, Dimitri, Trautenberg, Horký Žeslíže a Traktor. V sobotu bude také bohuňovický guláš fest. Kromě nejlepšího guláše i country muzika, parkour a majore. Bohuňovický guláš fest i s naší Martinou Kvítko teď v sobotu. A ještě speciální pozvánka do Přerova, kde v neděli spojíme chutě kraje s naším radiotalentem. V rámci oblíbeného gastrofestivalu zazní koncerty 4 finalistů radiotalentu. Bude to paráda, naše rádio u toho nesmí chybět. Takže v neděli v Přerovském parku Michalov. Stavíte se?
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
2: Fitnessáci pozor! Pozor, pozor. Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
3: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce homo

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
3: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Let's go. Sounds good.

0: Radio Metropole.
1: Prostě jiná liga.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Neseme další várku informací. Fotbalový obránce Jakub Elbl svlékl dres Sigmy Olomouc. Po trestu od fotbalové asociace v nedávné korupční kauze se s ním klub dohodl na předčasném ukončení smlouvy, informuje o tom ČTK. 26-letý bek je nyní volným hráčem.
0: Přerov aktuálně.
1: Pouliční galerie v Přerově se rozrůstá o další portréty slavných rodáků. Umělec Michal Filák vytváří na třídě 17. listopadu malby nových 4 významných osobností. K dosavadním portrétům nově přibude skladatel Jaroslav Vikrent, mistr světa ve hře na foukací harmoniku Lubomír Pleva, malíř Augustin Mervart a spisovatelka Amálie Vrbová. Portrét prvního z nich už je hotový a byl podle umělce taky nejtěžší. S dopravním omezením počítejme na Svitavsku. Ředitelství silnic a dálnic ode dneška do pátku nechává upravit kruháč na křížení silnic 34 a 35 u Kocvířova. Práce na vytíženém tahu si vyžádají uzavírky a provoz tu budou řídit semafory.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Řešíme přírodní katastrofu. To jsou slova ministra životního prostředí Igora Červeného. Varoval před výskytem toxických látek na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda. Odborníci tam odhalili zvýšené koncentrace chemikálií. Ministerstvo životního prostředí chystá na Šumavě rozsáhlý průzkum a preventivní opatření. Lokalita je údajně zasažena látkami, jako je rtuť nebo arzen. Nyní ministerstvo životního prostředí řeší zamezení jejich dalšímu šíření. Sport. Hanáčtí hokejisté mají před sebou další přípravné zápasy před novou sezónou. Olomoucká Mora nastoupí dnes od 18 hodin na ledě Komety Brno a prostějovští Jestřáby změří síly od 18 hodin venku s Uherským Brodem. Výsledky vám přineseme.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
2: Olomouc hlásí přibližně 30 stupňů, v Lipníku naměřili to samé, v Kroměříži mají přibližně 31 stupňů, Bruntál je pak na 26 stupních, dál nás čeká prosluněné odpoledne, po něm pak i teplá noc. Noční teploty nespadnou níž než pod 16 stupňů, na horách pod 15. Obloha bude i během noci jako vymetená, to znamená, že dnes můžeme sledovat třeba Saturn. Zítřek nás pak ráno a dopoledne přivítá jasně až polojasně. Zatahovat se začne až odpoledne. Dne.
3: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady. Uzavřený jeden jízdní pruh nám hlásíte na cestě do Chomoutova z Olomouce. Jede to tu pomalu, kolona popojíždí už od Černovíru. Hlásíte nám tady zdržení přibližně 13 minut. Zároveň se tady musí objíždět díry v silnici. Některá auta se podle našich posluchačů na místě dokonce i otáčí. Stojí nám to taky na obchvatu Svitav ve směru na Opatovec a na cestě z obce Hřebeč do Svitav. Tady taky čekáme zdržení tak čtvrt hodinky. Na nehodu si pak dáme pozor v Kelči na výjezdu z obce ve směru na Horní Těšice. Vyšetřuje se tu havárie auta. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Otakarem Štěpánem Bačákem. Jaké olomoucké festivaly máte nejradši?
1: Pro mě jednoznačně jsou tím nejlepším festivalem výstavy v rámci olomoucké flóry. Beru to tak, že Olomouc rovná se flóra a flóra rovná se Olomouc. Mým nejoblíbenějším hobby je od malička zahrada, ke které jsem byl vedený svými prarodiči a posléze rodiči. A tak flóra je pro mě velkou inspirací a nádherným festivalem toho, co se v oblasti zahradničení dá dosáhnout.
0: Říká Otakar Štěpán Bačák. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.
2: Radio Metropole a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu.

0: Srdečně děkujeme za váš poslech našeho streamu. Hrajeme vám hit za hitem a už za 20 minut pro vás máme taky náš pravidelný magazín s praktickými tipy a triky. Přejeme vám pohodové odpoledne a ať se vám dál daří den přesně podle vašich představ.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pivu.

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej rád. Jam, jam.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma jí nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Pro doma.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

0: ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Sleva 90%. Poslední kus doručíme zítra. Na internetu na nás blikají obří slevy a údajně bezkonkurenční ceny, jenomže dobře víme, že není všechno zlato, co se cpítí, a potvrzují to i oslovení odborníci. Neplatí to všude samozřejmě, ale výhodnou cenu může v košíku některých e-shopů zvednout třeba povinné balné, na které vás předem nikdo neupozorní a bez kterého není možné zboží odeslat. A když už u zboží je nápis skladem, tak také to u některých e-shopů prý nemusí být pravda. A může to znamenat spíše, ano, někde to na skladě určitě je, ale nevíme kde a nevíme ve kterém. Dodání zboží se potom i kvůli tomu může pořádně protáhnout, což nám občas vůbec nehraje do noty. Proto pro vás v našem rádiu pravidelně třídíme nejenom hudbu, ale také akce, tipy a reklamní nabídky. Vysíláme jenom ty prověřené, za kterými si můžeme stát. Děkujeme, že nám věříte.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Mami, co jsme vyhráli?
3: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
4: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
12: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
13: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
14: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
15: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
2: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
16: U Bivoje všechno je.
17: Radio Metropole
18: a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu ze školy.
19: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metro.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přinášíme vám další informace. Dobrá zpráva pro cyklisty v Olomouci mezi Slavonínem a Nedvězím totiž právě začíná stavba nové cyklostezky. Trasa dlouhá téměř 2 kilometry konečně umožní lidem bezpečně se vyhnout rušné silnici číslo 570. Všechny stavební práce by měly skončit už v květnu příštího roku. Úmrtí na silnici na Přerovsku. 56-letý řidič včera zemřel u Kojetína na silnici 47, jel ve směru na Popůvky a při předjíždění nákladňáku před sebou se střetl v protisměru s dalším nákladním autem.
4: I přesto, že řidič protijedoucího nákladního vozidla vybočil vpravo a snížil rychlost, střetu nedokázal zabránit. Osobní vozidlo bylo odvozeno do přilehlého pole a jeho řidič bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě události zemřel. Z důvodu řádného objasnění této nešťastné události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
3: Vysvětlila za policii komisařka Miluše Zajícová. Rakovinu kůže odhaluje šumperská nemocnice moderními metodami. Nově využívá přenosný dermatoskop s umělou inteligencí. Lékaři s ním mohou vyšetřovat i mimo ambulanci a odhalí melanom už při velikosti 1 mm. A už zase rostou, napršelo a v Česku lákají houby do lesů davy houbařů. Policie i lesníci však varují před špatným parkováním u lesa. Množí se případy a hrozí za to pokuta až 10 000 korun. Tak na to pozor, řidiči.
1: Sport.
3: Česká fotbalová reprezentace hlásí zajímavou novinku v realizačním týmu. Hlavnímu trenérovi Santimu Deniovi bude nově dělat asistenta jeho někdejší spoluhráč z Atletika Madrid, Radek Bejbl. Tento 54-letý bývalý záložník pražské Slavie tak oficiálně rozšiřuje trenérský štáb národního mužstva.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Teplé počasí s vysokou vzdušnou vlhkostí. Tak to je prostředí, které parádně svědčí komárům. A zítra ho čekáme nahané. Teplotní maxima by podle předpovědi měla dosáhnout 32 stupňů. K večeru očekáváme déšť, ojediněle i bouřky. Přesně proto by se nám zítra mohla podle odborníků zvednout aktivita klíšťat. A to z nepatrné na mírnou až střední. Pokud plánujeme vyrazit někam k vodě nebo na výlet, raději si sebou vezmeme repelent, ať nejsme poštípaní.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Na výjezdu z Olomouce ve směru na Chomoutov nám hlásíte bouračku motorky s osobákem. Tady je situace ještě trochu komplikovanější. Kousek za touhle bouračkou probíhají totiž práce na silnici a je tady kolona přibližně na 10 minut. Nehoda osobáku komplikuje dopravu na D1 na trase Přerov Ostrava na exitu Lipník Trnávka. Na silnici tu překáží havarované auto, projet je možné, ale se zvýšenou opatrností. Na místě je policie. Policejní hlídky máme taky v Napajedlech, v ulici Pod Zámčí, taky na průtahu v Křinově u Jednoty a nebo na výjezdu z Bystřičky ve směru na Jablunka. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: jsme velice rádi, že trávíte úterní podvečer u nás na vlnách. Už za chvíli si spolu připomeneme zajímavosti, které se váží k dnešnímu datu. Taky se koukneme na dnešní oslavence, zjistíme, komu popřejeme k svátku. Kalendárium už za 20 minut v našem vysílání. Přejeme vám klidný podvečerní čas a spoustu pohody.
1: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
9: Olomoucký Report.cz. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na Report.cz.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Posloucháš?
9: Radio Mé.

Lukáš. Rádio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Úterý 8. září narozeniny slaví zpěvačka Pink. Na Rosky by měl i jeden z nejslavnějších DJů své generace, švédský Avicii. Dnešní datum je také spojeno s britskou královskou rodinou. Přesně před 4 lety, tedy 8. září 2022, zemřela ve věku 96 let královna Alžběta II. V našem kalendáři povolání dnes slaví svátek lidé, bez kterých by herci občas neměli co držet a ani co na sebe, tedy rekvizitáři a kostymérky. A v klasickém kalendáři jsou Mariany, což jsou pro nás dvě jména v jednom balení. Jak to? Pojďme si to vysvětlit v naší sváteční hymně.
2: Sváteční hymna pro Mariany!

0: Metropole právě dnes.
1: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
2: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
6: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
7: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
8: To snad ne, já se na to vys**u. A Kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
11: Radio Metropole.
12: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
11: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Před námi další hodina a taky další zprávy. Prověřujte si internetové prodejce, než od nich cokoliv koupíte. Žena ze Šternberska přišla o 1000 korun při nákupu dřevěných briket. Peníze zaplatila předem na e-shopu, zboží nedorazilo a kontakt na prodejce není.
4: Žena ze Šternberska není bohužel jedinou obětí. V relativně krátké době na přelomu srpna a září 2026 policie eviduje už 6 poškozených osob, odvedených při nákupu briket nebo pelet z internetu. Celková škoda dosahuje téměř 140 000 korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin podvod, za který lze uložit až 5letý trest odnětí svobody.
3: Doplnil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Policie pravidelně varuje před podvody na internetu a vyzývá k prověřování e-shopů před nákupem. Lidé si mají zkontrolovat ičo, recenze i kontakty, nejlépe na webu panprokoukl.cz. Brzy bude hotová palačovská spojka propojující Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Ředitelství silnic a dálnic zve na den otevřené silnice 35 Lešná Palačov. Tuto sobotu si tak můžeme novou palačovskou spojku projít či projet na kole nebo bruslích. V přílepích mají už druhé hlášení o výskytu vlků. Obec proto varuje lidi, aby v lese nepouštěli své psy z vodítek. Pro Hostýnské vrchy to ale není žádné překvapení. Vlci tam trvale žijí už několik let a ochránci přírody loni dokonce zaznamenali i odchovaná mláďata. Lidé se ale bát nemusí. Na člověka totiž tyto šelmy neútočí.
0: Sport.
3: Čtvrtý ročník běžeckého závodu Podhostýnská desítka v Bystřici pod Hostýnem ovládl domácí vytrvalec Ondřej Velička. Hlavní trať o délce 10 kilometrů se mu podařilo zdolat ve skvělém čase 39 minut a 12 sekund. Vítězi k tomuto parádnímu sportovnímu výkonu moc gratulujeme.
1: Rádio Metropole, co na sebe. Jak bude. Středa slibuje ráno a dopoledne ještě taky jasno a polojasno, během odpoledne se ale od západu zatáhne a k večeru pak už očekáváme déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Meteorologové předpovídají, že spadne mezi 5 až 15 mm srážek. Nejvyšší teploty zítra dosáhnou 28 až 32 stupňů. Foukat by měl čerstvý vítr, lokálně s nárazy až 55 km za hodinu. Tak klobouk raději zítra necháme doma.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, taky už se nám uklidnily kolony před Chomoutovem. Nehodu ale máme na výjezdu z Valašského Meziříčí ve směru na Zašovou. Hlásíte nám je pak taky na cestě mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Policijní hlídky nám pak hlídají v Přerově v ulici Lipnická. Na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever stojí taky u Fortu na výjezdu z Černovíru a na cestě mezi Blanskem a Lažánky. Přejeme vám pohodovou cestu.
2: Rádio Metropole.

0: Děkujeme, že ladíte náš stream i v tuhle podvečerní dobu. Úterní schon pomalu ustupuje a tak si můžete už v klidu poslechnout rozhovor s naším dnešním hostem. Tentokrát se zaměříme na doučování a přijímačky. Přejeme vám příjemný a ničím nerušený zbytek podvečera.
1: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
2: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
1: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovy.

0: vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s

0: 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
2: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
5: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na sms-ticket.cz.
6: Metro!

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím dětí ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
2: Já zdravím posluchače rádia.
1: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
2: Teď jsou u nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímaček čekají.
1: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
2: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připrave na certifikát a někdo si po letech prostě řekne, tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit, něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také pomaturitní studium angličtiny.
1: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
2: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístup. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
1: Pocit k nezaplacení, místo psaní taháků, raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
2: Děkujeme, naschledanou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
9: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
10: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
15: U Bivoje všechno je.
16: Radio Metropole. How could you ever leave me without a chance to try?

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno. Během odpoledne se nám od západu ale začne zatahovat. A k večeru už se přidá déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Rtuť teploměru nám vyleze k 28 až 32 stupňům. Na horách naměříme nejvýše 25 stupňů. Mohlo by nám taky docela foukat čerstvý vítr lokálně z nárazy až 55 km v hodině. Klobouky tak raději necháme doma, ať nám neuletí.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Velké díky za vaši věrnost během celého úterního dne. Kromě parádních hitů, které pro vás dál hrajeme, s vámi už za chvíli probereme zprávy z regionálních webů a zajímavé střípky z Hané. Přejeme vám nádherný, klidný úterní večer a příjemný poslech té nejlepší muziky.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Dělidla. T-motor.cz.
6: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu

0: pralinek Chocobonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
1: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
2: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Energy Radio. 1, 2, 3. Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jsme na té správné vlně a teď už zveme všechny malé hokejové nadšence do olomoucké Plechareny na týden hokeje. Bude to na konci září a akce je určená dětem od 4 do 8 let. Další podrobnosti najdeme na webu hc.olomouc.cz. Zdravíme taky Šumperk, který představuje na svých webových stránkách novou aplikaci, ta nám ukáže nejrůznější akce i dopravní omezení ve městě. Kompletní info na webu šumperk.cz. A ještě se podíváme na report.cz, tady připomínáme dožínky Olomouckého kraje v Náměšti. Už o tomto víkendu jiné kafe, atrakce pro děti a hlavně vstup zdarma. Tak teď už to víte, díky moc, že posloucháte, s námi totiž vždycky máte přehled.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
3: Rádio Metropole.

0: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Radio Metropole.

0: rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska si pustíme Almu, finskou zpěvačku, která svou upřímností a výrazným hlasem baví fanoušky po celém světě. Alma míchá pop s elektronikou a přináší tak unikátní a chytlavé písně, které tě dostanou. Připrav se na pořádnou dávku hudební síly a originality. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci

FM Metropole. Dneska ti představíme Lizou, zpěvačku a raperku, která do hudby vnáší sílu, radost a sebevědomí. Lizou je jako kámoška, co tě naučí milovat sám sebe a užívat si život naplno. Její skladby jsou plné energie, které tě donutí vstát a tancovat, ale taky tě zahřejí svým upřímným poselstvím. Lizou umí spojit humor a vážnost v jednu parádní show, kterou prostě musíš zažít. Je to energie, která nabije každou místnost a každého posluchače. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další porci skvělé muziky a inspirace. Girl, I'm about to have

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Macklemora, rapera, který ve své hudbě dokáže zaujmout příběhy i skvělou flow. Jeho texty jsou plné emocí a životních lekcí, které rezonují s posluchači všech generací. Ať už jde o vážné téma nebo pořádnou party, Macklemore vždy ví, jak to podat s grácí a osobitým stylem. Je to umělec, co do hudby vnáší opravdovost a šmrnc, co tě chytí od prvních taktů. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože ti přineseme ty nejlepší příběhy a hudbu.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.

Tohle je Rádio Metropole. Týden je za námi a Majda opět loví ryby. Z rybníčků české hudební scény pro vás vytahuju kousky, které jste možná ještě neslyšeli, ale určitě byste měli. A dneska zakotvíme v Praze. Do Podbíráku se nám totiž chytila kapela Brankos Bridge. Jestli tě baví energie analogového zvuku, hudba v níž se potkává surf rock s postpunkem, diskem a lehce tarantinovskou atmosférou, tohle tě posadí na zadek. Kapela má venku nové EP Geezer Complex, ve kterém si s hořkou sebeironií bere na paškál chlápkovské ego a věčný tlak na výkon. Jak říká sama kapela, během 4 skladeb se postupně noříme do výstředních světů křehkých mužů, trosek i všeumělů, kteří se v pro ně nepřátelské době strachují o přežití vlastního druhu. Celá nahrávka má taky parádní zvuk, a to nejen díky britskému producentovi Jonathanu Huxovi. My si z desky pustíme čerstvý videosingl Get a Bob. Tohle je Get a Bob od Brankos Bridge.

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další

Tady je tvoje metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi. Metropole právě přepíná na režim Feel Good Forever.

0: Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Radio Metropole.
4: Metropole.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Omi je jamajský zpěvák, který svojí reggae-inspirovanou hudbou vytváří pohodovou atmosféru, kterou si zamiluješ. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese klid a dobrou náladu, ať už jsi kdekoliv. Jeho groove a melodie tě nabíjí letním feelingem a lehkostí. Připrav se na pořádnou dávku pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další hit –

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Milky Chance, německé duo, které v sobě skvěle kombinuje folk, pop a elektroniku a vytváří tak unikátní hudební mix. Jejich zvuk je pohodový, plný emocí a chytlavých melodií, které tě pohladí na duši a zároveň rozhýbou nohy. Milky Chance jsou jako ti nejlepší kámoši, co tě vezmou na pohodovou jízdu světem hudby. Jejich písně mají tu schopnost naladit tě na správnou vlnu kdykoliv během dne. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazní Imagine Dragons, americká kapela, která umí udělat hymnu z každé emoce. Jejich styl kombinuje rock, elektroniku a stadium vibes tak přirozeně, až máš pocit, že je posloucháš celý život. Imagine Dragons jsou jako ti kámoši, co tě vytáhnou z postele, i když je venku mlha a nálada na nule. Jejich hudba tě nakopne, rozbrečí i inspiruje, často během jednoho songu. Tak zůstaň s námi, protože Metropole teď hraje na všechny city naraz

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Začal nám taky nový školní rok a možná se už u vás doma ozvalo: mně to nejde, já tomu nerozumím, já to prostě nechápu. Aby podobné věty při domácích úkolech nekončily zoufalstvím děti ani nás rodičů, tak máme jedno řešení. Představíme školu Populo, individuální doučování na míru po celé České republice, taky u nás v Olomouci. Na telefonu ze školy Populo Veronika Bubeníková, dobrý den.
2: Já zdravím posluchače rádia.
1: S čím se na vás rodiče nejčastěji obracejí?
2: Teď jsou u nás samozřejmě velkým tématem přijímací zkoušky, protože pro spoustu rodičů je to úplně první zkušenost a kolikrát vlastně vůbec nevědí, co je ten celý rok čeká, jak se k tomu postavit. A právě vlastně začátek školního roku je skvělá doba na to s přípravou začít a my máme před sebou několik měsíců, můžeme v klidu zjistit, kde má dítě mezery, postupně je doplnit a zároveň si zvykat na typy úloh, které ty děti u přijímaček čekají.
1: Olomoucká škola Populo, to nejsou jenom přípravy na přijímačky za pár měsíců, co dalšího nabízíte?
2: Doučujeme klasické školní předměty od základky přes střední až po vysoké školy, matiku, češtinu, fyziku, ale i odborné předměty. A hodně lidí vlastně překvapí, že učíme také jazyky, jak děti, tak i dospělé. A někdo potřebuje jazyk do práce, někdo si připravuje na certifikát a někdo si po letech prostě řekne: tak dobře, už bych se konečně mohl rozmluvit něco jak já. U nás se už angličtinu učím druhým rokem a mám třeba svůj cíl získat certifikát. Nabízíme také po maturitní studium angličtiny.
1: Jak tedy funguje přesně výuka ve škole Populo v Olomouci?
2: Tak my si zakládáme opravdu na individuální přístupu. Když se nám rodič nebo student ozve, nejdříve zjistíme, co konkrétně řeší, kde je problém. Podle toho mu najdeme vhodného lektora a nastavíme opravdu vhodnou výuku přímo pro něj. No a úplně nejlepší na tom je ten moment, kdy přijde dítě domů a řekne: mami, já tomu konečně rozumím. Jo? Tyto zpětné vazby mám opravdu od rodičů, od maminy každý týden a je to prostě krásné. No.
1: Pocit k nezaplacení. Místo psaní taháků raději klikáme na web školapopulo.cz, tam se dozvíte všechno potřebné a potkáme se i s Veronikou Bubeníkovou dnes s námi ve vysílání. Děkujeme.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zase zpátky na učení.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Před námi další hodina a taky další zprávy. Prověřujte si internetové prodejce, než od nich cokoliv koupíte. Žena ze Šternberska přišla o 1000 korun při nákupu dřevěných briket. Peníze zaplatila předem na e-shopu, zboží nedorazilo a kontakt na prodejce není.
3: Žena ze Šternberska není bohužel jedinou obětí. V relativně krátké době na přelomu srpna a září 2026 policie eviduje už 6 poškozených osob, odvedených při nákupu briket nebo pelet z internetu. Celková škoda dosahuje téměř 140 000 korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin podvod, za který lze uložit až 5letý trest odnětí svobody.
2: Doplnil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Policie pravidelně varuje před podvody na internetu a vyzývá k prověřování e-shopů před nákupem. Lidé si mají zkontrolovat ičo, recenze i kontakty, nejlépe na webu panprokoukl.cz. Brzy bude hotová palačovská spojka propojující Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Ředitelství silnic a dálnic zve na den otevřené silnice 35 Lešná Palačov. Tuto sobotu si tak můžeme novou palačovskou spojku projít či projet na kole nebo bruslích. Střídání času každý půl rok v Česku potrvá nejméně do roku 2031. Vláda schválila nařízení, které přebírá unijní předpis, protože státy EU se na jednotném času stále neshodly. Další časový posun nás čeká v říjnu.
1: Sport.
2: Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole MOL Cupu atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto sousedů začne ve středu v 18 hodin.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno. Během odpoledne se nám od západu ale začne zatahovat. A k večeru už se přidá déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Rtuť teploměru nám vyleze k 28 až 32 stupňům. Na horách naměříme nejvýše 25 stupňů. Mohlo by nám taky docela foukat. Čerstvý vítr lokálně z nárazy až 55 km v hodině. Klobouky tak raději necháme doma, ať nám neuletí.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Seonku, jihokorejská megastar, která i solo září jako celý vesmír. Znáš ho z nejslavnější kapely planety BTS, ale teď i sám ukazuje, co v něm je. A že je toho hodně. Jeho hudba je jako precizně vyladěný koktejl popu, R&B a moderní produkce, která zní světově. Ať už sedíš v kavárně, nebo jedeš nočním městem. Seonku je jako kámoš, co ti zaspívá, místo aby tě objal. Zůstaň s námi, protože Metropole dneska zní jako soul pod září reflektorů.

Vamos.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jaxe Jonese, britského producenta, který do taneční scény přináší pořádnou dávku energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako pořádná party, která tě nenechá sedět v klidu. Jax Jones je jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese super atmosféru kamkoliv přijde. Jeho skladby jsou plné života a talentu, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších producentů současnosti. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další porci skvělé muziky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Billie Eilish. Jedna z nejvýraznějších hvězd současné hudební scény, jejíž originální styl a hlas oslovuje miliony. Billie je jako ten kámoš, co ti přinese něco nečekaného, co tě chytí a nepustí. Její hudba kombinuje intimní emoce s moderním soundem, takže tě dostane na první dobrou. Připrav se na pořádnou dávku hudebního kouzla. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Mabel, britská zpěvačka, která se rychle stala jedním z největších objevů moderní popové scény. Její hlas je jemný, ale zároveň plný síly. A její písně tě chytnou svou upřímností a energií. Mabel je jako ta kamarádka, co ti vždycky zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Její styl je svěží, moderní a plný pozitivních vibrací, což jí dělá neodolatelnou. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na legendu, kterou zná snad každý. Neil Diamond je písničkář s hlasem, který dokáže zahřát jako starý dobrý svetr a přitom vyprávět příběhy, které osloví všechny generace. Jeho písně nejsou jen skladby, jsou to chvíle plné emocí, nostalgie i radosti. Kdyby hudba byla časem, Neil Diamond by byl mostem mezi minulostí a současností. Jeho charisma a vášeň jsou nezaměnitelné a proto zůstává stále na vrcholu. Neodcházej od rádia, protože na Metropole

0: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Toma Boxera, rumunského producenta a DJe, který přináší do taneční hudby energii a chytlavé rytmy. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí ten správný track, aby ses rozhýbal. Tom Boxer je známý svým svěžím stylem a schopností vytvořit hit, co tě dostane. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku taneční radosti.

Tady je tvoje metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň na ladě.

Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení.